0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jdeme na to. Máme před sebou Relaxádu, tedy oficiální hitparádu a Relax Rádia. Ta dnešní má pořadové číslo 1558, to znamená, že ještě dvě vydání a budeme zase jako kulatý. I dneska, přátelé, pozor, máme tady 10 hitovek, to znamená ten základní žebříček, ve kterém se ale objevily, to jako je neuvěřitelné, to už se mi dlouho nestalo. Vůbec přemýšlím, jestli se mi to vůbec nikdy stalo, že tam jsou všechny 4 novinky z minula. Všechny jste je posunuli do toho základního pořadí. Pokud se vám zdá, že mám takovou jako trošičku jako nosovku, jo, to znamená, že takový to, tak se vám to nezdá, i mě dohnala alergie, to se prostě nedá nic dělat, dneska to budu muset nějakým způsobem přežít. Každopádně pozdravuji všechny alergiky, já si myslím, že antihistaminika to je lék, který v současné době hodně využijeme. Tak jdeme na to a čím začneme? Asi nějakou rekapitulačkou.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: To znamená, začneme třetím místem, minule Shakira a Bell, Algo 2, to je skladba, která prej měla jako fakt velký úspěch, tak uvidíme, vlastně neuvidíme, protože minule tady byla pětkrát, takže nic, takže jenom si to prostě připomeneme, vlastně připomeneme i dvojku. Tam byl Offenbach a Sofiane Pamart a skladba s názvem Cynical, jednička, taky vlastně už dneska neuslyšíme, Jennifer Lopez a David Guetta. Ale docela odsejpalo, sice tam nespívají, ale to je jedno, jdeme dál. Obvykle v tuto dobu dávám jako třeba nějakou z novinek, která se jaksi do té základní desítky neprocpala. To znamená, že ji tam prostě jakoby nemáme. A dneska, tím, že vlastně máme všechny umístěné, tak není co dávat a jdeme rovnou na pořadí od desítky směrem nahoru. Na desítce moje oblíbené berlínské diskotékové duo Fastboy, skladba s názvem Beautiful Life. Dneska první týden v Relaxádě, to je jasný. A co si budeme povídat, jako oni prostě dělají takovou jakože melancholickou, paradoxně, melancholickou muziku. Je to taková prý povznášející hymna o dospívání. To je hrozný výraz, ale tak asi jo. Takže Fastboy desítka, na devítce je britské trio Flow, přichází s novým singlem, Leak It. Mimochodem, já jsem je viděl, jsou to takový rozjívený holky, nebo takhle. Vlastně už dámy, by se dalo říct. Dámy, které si hrajou na holky, nevím, prostě jednoduše je tam taková ta dívčí síla, girl power, a jako stála se tahle ta písnička prý virální. No tak uvidíme. Každopádně i dneska můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a jdeme na to, ať to nezdržujeme. 10. a 9. místo.
0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Jednu se týhletý trojce musí nechat, já jsem se díval asi na 3 nebo 4 písničky, jako na, přímo na koncertní verzi. Opravdu to je taková ta divčí síla v uvozovkách, protože ta show je naprosto strhující. Možná, že v tom jako je celý jejich úspěch, nevím. Každopádně, co si budeme povídat, jsou na 9. místě, je to vlastně druhá novinka, jo, protože paradoxně 10. a 9. místo jsme měli 2 novinky. Tak tohle byla druhá novinka, uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Teď jdeme na 8, ale ještě předtím tady máme první novinku tohoto kola. A to jsem docela rád, protože to je česká kapela Poetika, já ji mám jako hodně rád, i když fakt je ten, že furt jako hledám, čekám, jestli přijde něco podobného jako jejich první album, asi pokud je posloucháte, tak víte, o čem mluvím. Já jako prostě furt v těch jejich písničkách, těch nových, něco mi tam chybí, něco, taková ta síla z toho prvního alba, ale tak třeba to vnímám takhle jenom já. Každopádně tahleta takový ten nový single, který se jmenuje Blízko, tak má hezký klip, který jsem teda ještě neviděl, ale podívám se, protože ten klip je natočený v ulicích Prahy. Víc bych neříkal, protože to si musíte poslechnout za chvilku, navíc je to česká kapela, takže tomu určitě budete rozumět a na to si uděláte názor sami. Hlasovat můžete www.radio-relax.cz, pokud by se vám to líbilo. No a hned v zápětí Afrojacksy a David Guetta Event Tonight, to je taková jakože, jak to říct, záruka popového úspěchu, ta trojka. Fakt je ten, že oni říkají, že to navazuje na téměř globální popularitu megahitu Titanium, jo, to je někde z roku 2011. Ten prej nazbíral miliardy streamů a to asi jo, protože on byl fakt dobrý. Nevím, jako tady s tímhle, s tím, jak si povedou dál, protože mě to zase až tak úplně úžasný nepřijde. Každopádně tahle ta skladba si odbyla velkou premiéru na festivalu Ultra Miami, kde prý mezi fanoušky okamžitě vyvolala obrovský ohlas. Tak vzhledem k tomu, že to byla novinka, se ani nedivím. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Takhle, já vím, že jsou všichni dobrý, rozumím tomu, Sia má úplně úžasný hlas a tak, ale vždycky si říkám, když mě na to rozbalí, chtěl bych jí teda mít s tímhletím ječákem fakt doma. Afrojack, David Guetta, jasně, tak moničem, Siu museli v podstatě nějakým způsobem do této skladby dostat, aby něčím upoutali, naprosto se jim to povedlo. Wake Tonight a máme to kolikátý, druhý týden a zase postup, 8. místo, jako to si myslím, že je velmi slušný. Jdeme dál na 7, tam je novinka z minula a pokud vám něco říká snímek Ďábel nosí Pradu, já nevím, proč jsem vždycky říkal Ďábel nosí Bradu, 2 a těšíte se na Meryl Streep a Anne Hathaway, která byla mimochodem nedávno jako nejhezčí žena světa titulována, tak Lady Gaga udělala nějakým způsobem hitovku, která se v tomhle filmu objeví. Za chvilku si to pustíme, protože a jelikož z novinek se dostala na 7. místo, ale ještě zdaleka to není nejvýš posazená novinka. Tahle ta skladba se jmenuje Runway a ještě předtím si pustíme další novinku, to je dnešní relaxády, no, trošku smatu dohromady, ale jako Shaggy, to jako o tom žádná. Vydal nový album, to album se jmenuje Lottery a na téhleté písni nebo v téhleté písnice zpívá se zpěvákem, který se jmenuje, já to vždycky musím dát do prvního pádu, protože on se to strašně blbě skloňuje, Robin Thicke, jo, ono už jenom, když řeknete Robinem Thickem, už to zní strašně. Každopádně dohromady jim to docela ladí, ale fakt je ten, že ten Shaggy má tak speciální hlas, prostě ten tam prostě v toho je slyšet ze všeho nejvíc a kdyby tam nikoho už neměl, tak si myslím, že ta skladba je taky dobrá. Tak jdeme na to, první je novinka od Shaggyho a další Ďábel nosí Pradu 2 a Lady Gaga.
1: Novinka relaxády.

0: Musím teda uznat, že aspoň třeba já to tak vnímám, je spousta muziky, která se jinak vnímá takhle, když ji slyšíte audio jenom, a jinak potom, když se objeví v tom filmu. Proto docela napětě čekám, až se podívám na druhý díl Ďábel nosí Pradu, protože jako z toho jako dobrý, ale nějak, že bych z toho byl uchvácený, taky úplně nejsem. Ale je pravda, že když se to dobře zařadí k nějaký scéně, tak ta muzika potom vyzní úplně jinak. Schválně, dáme si pak za pravdu, anebo ne, uvidíme. Teď jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Tam žádný novinky nemáme, na 6. jsou BTS. Nedávno jsme tady o tom vedli rozhovor s naším technikem. Říká, že jsem je komentoval tak, že to vypadá jako, že jsem jich strašný fanda. Jako. Nemyslím si úplně, že ta muzika je úplně můj šálek kávy, ale to ostatně jako většina. Ale mně se hrozně líbí BTS, že mají fakt jako nápadnitý klipy. Co si budeme povídat, dneska s těma počítačema se dá dělat ledacos. A když ten klip sedí k té písničce, tak to je polovina úspěchu, co si budeme povídat. Jinak vydali nový album, 5. už pořadí, je to vlastně, jako dalo by se říct, jedna z nejslavnějších současných kapel na světě v tomhle v tom ranečku, co si budeme povídat. A je to ten název toho alba je inspirován tradiční korejskou lidovou písní. Tak a jedeme dál a teď doufám, že se nerozkašlu, protože před námi je vlastně hned i 5. místo, minule novinka Somber, což je vůbec muzika, která jako jde úplně mimo mě. Já jsem byl fakt překvapený, že se dostali až na 5. místo, protože on vlastně tenhle ten chlápek, který se jmenuje Shane Boos, říká si Somber, tak odstartoval svoji kariéru z domácího studia. Jo, tady prostě je vidět, že domácí výroba prostě jede. A ten styl té muziky není úplně jako pro mě, ale zase na druhou stranu oceňuji odvahu. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Kdybych někde na YouTube neviděl nějaký aktuální koncert právě Sombra, tak nevěřím tomu, že to je fakt jako takový hitmaker, ale kdybyste viděli, co tam to publikum dělalo, fakt jsem nechápal, ale je to prostě asi velký generační rozdíl, nevadí. Budeme mu držet palce, protože na to, že je tady první týden, tak už je na pátém místě, takže na tom asi něco bude a tipuju ho, že se do té trojky dostane, nejenom, že se tam dostane, ale že se vyškrábe i na to první místo. Během pár týdnů uvidíme, necháme se překvapit. Teď ale pojďme zpátky, protože před námi je třetí novinka, ta je česká. Je tam mladý písničkář, který si říká Slavíček a možná jste slyšeli jejich duet s Pokáčem, který se jmenuje Zákaz přiblížení. Tohle to je jeho solovka, jmenuje se Hezký ráno, pravda, v tenhle ten čas to není úplně ideální, ale co si budem povídat, bude se ucházet o vaši přízeň. Záleží jenom na vás, www.radio.relax.cz, jestli se mu bude dařit, a nebo ne. A hned potom tam bude Teddy Swims, to znamená už čtvrté místo, těsně pod stupní vítězů. Teddy prý otevírá novou kapitolu své kariéry. Za mě by klidně mohl zůstat u tý starý, protože ta se mi fakt jako hodně líbila. On v té nové bude jako kombinovat zvuk osmdesátek s moderním soulem. Jsem na to docela zvědavej. Každopádně tahle ta skladba, kterou za chvilinku si pustím, není špatná. Mr. Know It All. Jinak připomeneme, že Teddyho loňský megahit Lose Control se stal historickým rekordmanem v žebříčku hitparády, kde strávil neuvěřitelných 112 týdnů. A protože já ho mám rád, tak já mu to přeju. I s tímhle s tím, i když to si myslím, že asi nevyjde.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Jedeme dál, máme Relaxádu s pořadovým číslem 1558, to znamená 10 skladeb žebříčku, tak jak jste si je vybrali, jak jste zahlasovali na www.radio-relax.cz a plus k tomu přidáváme 4 novinky. Minule se stalo, že všechny 4 novinky postoupily do desítky, to proto, že existuje takové jedno zásadní pravidlo, že skladba je tady 5 týdnů a dost, to znamená, aby prostě vám nezačalo líst na nervy a v tu chvíli na jejich místo postupuje vlastně jedna z novinek. Takže všechny 4 dostali šanci. Dneska uvidíme. Dneska to bude těžký boj, protože písničky z 5 kolama jsou tady pouze 2. První a druhé místo, takže nějaká šance je, ale nebude to tak přesvědčivý jako minule. Teď pojďme na 4. novinku. Nashvillská formace. Já jsem si myslel, že Nashville to je hlavně country a tak, ale ne. Je tam i pop rock a hodně dobrý. Aspoň mně se to docela líbí. A skupina Band Camino určitě taky napsala, ale hlavně dali dokupy písničku, která se jmenuje Holy a je to takový jako fakt jako nakažlivý poprok, uslyšíte za chviličku, bojuje o vaši přízeň, hlasovat můžete, stránky jsem říkal, hlavně jsem se díval, protože sjížděl jsem jako nějaký takový YouTube-kový videa, co mají jako na koncertě, to fakt jede, to je docela dobrý, to se podívejte, jestli máte chvilinku třeba pak čas, nebo třeba zítra, to už je jedno. Band Camino, já si myslím, že o nich ještě určitě uslyšíme. No a pak už se podíváme na trojku, to znamená jdeme na stupně vítězů. Pro mě trošku překvapení, Fetty Wap, Right Back To You, je to rapper, jo, a tím je řečeno vše, co si budeme povídat, samozřejmě tyhle ty rapeři dávají do svý muziky takový ty svoje jakoby v úvozovkách zážitky, takový ty svoje osobní cesty, reflexe a tak dále. Mimochodem byl ve vězení. A tím je řečeno vše. Každopádně zatím je na 3. místě, tak uvidíme, jak se mu bude dařit dál.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relax

0: No, pomalinku, ale jistě šplháme směrem nahoru, to znamená na druhé a první místo za chvíli, a to si dáme ještě předtím rekapitulačku. Na druhém místě, dneska vlastně naposled, dvojka Charlie Puth a Hikaru Utada, co si budeme povídat, Hikaru Utada je docela takový bezpohlavní jméno, takže já vám musím prozradit, že to je japonsko-americká umělkyně, takže společně s ním... si myslím, že ty písnice dala trošičku jakoby nějaký směr, náboj a tak dále. Každopádně Home, jak se ta písnička jmenuje, už je tady nějaký ten týden, konkrétně pátý, a dneska je na druhém místě, tedy nejvíc, co se mohla dostat, je prý pro Charlieho osobní záležitostí. Já už jsem to tuším, že jednou říkal, že písničku, a ta kombinace se mi strašně líbí. Písničku jsem napsal pro svou nejlepší kamarádku, manželku a budoucí matku našeho prvního dítěte. Bomba. Tak prý dostal tímhletím vlastně jakoby nový rozměr a pohled na to, kam na tom světě patří. Tak tolik druhé místo, já myslím, že není třeba se v tom jakoby dál nějak plácat, protože máme toho před sebou ještě moc a hlavně nás čeká za chvíli i to první místo. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: druhé místo a zároveň jako podle mě docela dost uklidňující muzika. V životě bych nevěřil, že angličtina a japonština takhle spolu jakoby relativně sedí. Charlie Puth a Hikaru Utada, skladba s názvem Home, dneska naposledy, byla tu 5 týdnů, vyšplhala se na druhé místo, víc už to prostě nepůjde. Než se dozvíte, kdo bude jako jasná jednička, jako lehkou nápovědu vám můžu dát, že není to tak dlouho, co tady oba dva, a jsme u toho, co tady oba dva byli, tak bychom si měli dát nějakou rekapitulačku, protože novinky máme 4 a písniček zatím odehraných 9, tak ať se v tom trošku zorientujeme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko.
0: První novinka, česká samozřejmě, Poetika, jedna z mých oblíbenějších kapel, a další single, který se jmenuje Blízko, hlasujte pro něj a kdo ví, třeba ho dostanete do 10. Jedeme dál, Shaggy. Asi jste čekali jiný hlas, to je pravda, ale spolu s ním v tomhletom duetu je i Robin Thicke. Já jsem to vždycky říkal, když je někde Shaggy, tak jeho hlas poznáte, u toho druhého pak máte problém. A třetí novinka, Slavíček, Hezký ráno. No a protože novinky máme celkem 4, tak přidám hned další, band Camino, Holy.

0: konečně něco, při čemž se člověk může trošku jako probudit. No, takže to máme čtyři novinky, nezapomeňte www.radio.relax.cz a teď jdeme na rekapitulačku té klasické desítky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Na desátém místě Výlet směr Berlín a je duo Fastboy Beautiful Life. Já doufám, že se posunou z té novinkové desítky někam směrem vzhůru, protože si to zaslouží. Na devíce Flow a Liquid

show na koncertě je úžasná. Kdyby vás to zajímalo, podívejte se, protože to stojí za to, jak se oni označují to girl power. Jako určitě tam bude. To je 9. místo, na 8. trojka Afrojaxia a David Guetta, záruka úspěchu. O místo výš, to znamená na 7. z dvojky Ďábel nosí Pradu, Lid.

0: pětce aktuálně, současný fenomén trošku té mladší generace, Sombra Potential. Na čtyřce Teddy Swims. Na trojce trošku repu Fativa, Right Back To You. Na dvojce docela zajímavá dvojka, Charlie Puta, Hikaru Utada. A nebudeme to nějak zdržovat a hned jdeme na jedničku, protože máme strašně málo času dneska naposledy. Adonis, Ajma Drobná a jejich společný Rituál.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. května. Tento den roku 1856 se narodil Sigmund Freud. V roce 1898 spatřil světlo světa pozdější nacistický politik Konrad Henlein. Narozeniny má dnes, a to od roku 1953, britský premiér Tony Blair. O 8 let později přišel na svět jeden z nejvíc sexy herců, George Clooney. V roce 1997 se členem rock'n'rollové síně slávy stal Michael Jackson. Dnešním oslavencem je také hokejový brankář Martin Brodeur. V občance má rok 1972. 6.5.1824 byla zahájena pravidelná česká divadelní představení v pražském Stavovském divadle. V roce 1889

0: americká armáda Plzeň a den na to dosáhla povolené demarkační čáry Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. 6.5.1997 se do rock'n'rollové síně slávy dostala taky skupina Bee Gees.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 3 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.

0: Počasí. STK Slaný. Více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Počasí. Dnes v noci zapršelo, včera večer, a to samé se má opakovat i dnes. Ale ráno a dopoledne bude a máme převážně slunečno. Sluníčko nás doprovází dneska od ranního vstávání až do práce nebo do školy. Odpoledne ale bude přibývat oblačnost, k večeru se postupně lokálně přidají přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty budou příjemných 24 stupňů Celsia, teď je venku 10 až 12 stupňů Celsia. Tak to je aktuálně a i předpověď na dnešní den. Ať se nám všem daří a C-Block z 90. let

0: Tak jak vám vyhovuje 4denní týdenní pracovní cyklus? 4 dny v týdnu pracovat a pak 3 dny odpočívat. Ne samozřejmě všichni, úplně všichni, ale tento týden, stejně jako minulý týden, je zkrácený o 1 pracovní den, ale my ho neskracujeme a my se na vás budeme těšit v pátek i v sobotu v kavárně a v klubu.
1: Leta 80.

0: Sociální sítě Rádia Relax, to je adresa Relax Radio na Instagramu i na Facebooku. Na Facebooku včera ráno jsme odstartovali takovou zajímavou diskuzi, které se zúčastnilo 14,5 tisíce posluchačů, posluchaček. A to, kolik dětí v dnešní době myslíte, že je ideální mít? Blanka napsala dvě, ale mladí se do toho nehrnou, spíš odmítají. Vybíráme jenom některé, ale podívejte se sami na Facebook Relax Radio, protože je tady spousta odpovědí zajímavých. Izabela. Záleží na zajištění, pokud je rodina stabilní a dostatečně zajištěná, závisí optimální počet dětí pouze na jejich odhodlání k výchově. Pokud ovšem žena zajištěná není a sotva se postará sama o sebe, nechť si raději koupí kanára. Dítě je náročná záležitost a bez rodiny s finančním zajištěním strádá, říká, píše Izabela. Petra napsala ani jedno v dnešní době. Hana, chtěla jsem tři, mám čtyři. No vidíte, jak to krásně dopadlo. Pájina. Chtěla jsem dvě a mám dvě a jsem za ně moc ráda. Manžel chtěl tři, ale přišel na to, že v dnešní době stačí jen dvě, anebo Jitka. Dvě a mám dvě. Bez dětí bych si to připadala zbytečně. Děti mi dávají smysl a pohon. Tak hlavně pro ten pohon dneska nezapomeňte připravit svačinu do školy.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: 6 hodin a 30 minut přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, ale odpoledne se nám obloha zakaboní, bude oblačnosti přibývat a k večeru se postupně lokálně přidají přehánky nebo bouřky. Pokud se tyhle lokajové bouřky přidají, tak pak by mělo zapršet v bouřkách okolo 20 mm srážek. Zahrádky dostali včera určitou porci a dneska odpoledne a večer by měli dostat další podíl, takže zahrádkáři určitě mají velkou radost.

0: 6 hodin 36 minut. Jezděte opatrně a dejte se ke snídani úplně, co chcete. Protože proč? Protože dnes je Mezinárodní den bez diet. Nemusíme vypadat jako z Hollywoodu, nemusíme vypadat jako modelové nebo modelky. Zkrátka, jakým jídlem rádi hřešíte? To je dotaz na Facebooku Relax Radio. A zpátky na silnice i konkrétně na dálnice. Teď nemáme hlášený žádný dopravní problém. Včas a v pohodě dojeďte tam, kam míříte.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Sociální sítě válcují naši pozornost i naše vzkazy a pozdravy, ale stejně zdravím všechny numizmatiky, kteří sbíráte známky. Pokud máte ve vašem aršíku Penny Black, takzvanou černou jednopenyovku, no tak v tom případě jste bohatí, máte velký poklad. Dneska je ten den 6. května roku 1840, kdy šla do oběhu první známka světa. V roce 1840 ve Spojeném království se začala používat první poštovní známka. Ta byla právě, jmenuje se Penny Black One Penny a byla to černá jednopenyovka. První poštovní známka světa, která byla vydána 1. května 1840, ale oficiální zahájení její platnosti bylo právě od dnešního dne 6. května. Zároveň s těmito jedny penyovkami byla do poštovního provozu uvedena známka i dvě pence modrá a další, ale ta one penny černá jednopenyovka, pokud jí máte v aršíku, mrkněte na to úplně náhodou, tak si za to můžete koupit ledacos. Třeba možná i dům. A schválně, kdy jste naposledy lepili známku na pohled anebo na dopis?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 6. května je přesně 7:00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Sluníčko nám svítí na cestu od rána a svítit by mělo až do večera. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a k večeru se postupně lokálně místy přidají přehánky anebo bouřky. Nejvyšší odpolední teplota by měla být 24 stupňů Celsia, vát bude mírný vítr jihozápadní a pokud bude pršet, tak 0 až 10 mm na metr čtvereční, ale v bouřkách i 20 mm. Máme středeční ráno a ráno, to je taky název písničky Atmo.

0: tomu našemu jídlu dnešnímu bez hranic. Napsala Zuzana k otázce, co byste si dali, kdybyste chtěli zhřešit. Tak Zuzka píše, schutí si dám cokoliv, v čem je maso. Nejradši řízek nebo kus masa na grilu. Pavel, když už tak tatarák, ale i řízek a šunkové koleno. V neposlední řadě vepřové nožičky, anebo Jirka, to je taky labužník, tady napsal i obrázek, nám poslal, řízeček, gyrusek, picenka a ještě by si dal kebabíček.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.
3: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: 15 minut. Vy možná přemýšlíte, kam vyrazit na ten dlouhý víkend, krásný, volný, relaxační víkend, který je před námi. No tak pokud máte letadýlko, zalejte si do Francie a navštivte Eiffelovu věž. Aspoň můžete zavzpomínat, protože v tento den 6. května v roce 1889 v Paříži, bylo to během světové výstavy, byla Eiffelovka otevřena slavnostně 1889 a stojí tam dodnes. No a pokud nemáte letadýlko, jeďte na Petřínskou rozhlednu. Tam je to taky fajn a je to vlastně trošku podobný zmenšení na Eiffelovky v Praze. Tak teď 90. léta a za chvilku kalendárium 6. května.
1: Relax, největší hity 90. let.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. května. Tento den roku 1856 se narodil Sigmund Freud. V roce 1898 spatřil světlo světa pozdější nacistický politik Konrad Henlein. Narozeniny má dnes, a to od roku 1953, britský premiér Tony Blair. O 8 let později přišel na svět jeden z nejvíc sexy herců, George Clooney. V roce 1997 se členem rock'n'rollové síně slávy stal Michael Jackson. Dnešním oslavencem je také hokejový brankář Martin Brodeur. V občance má rok 1972. 6.5.1824 byla zahájena pravidelná česká divadelní představení v pražském Stavovském divadle. V roce 1889 byla dokončena

0: dělá americká armáda Plzeň a den na to dosáhla povolené demarkační čáry Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. 6.5.1997 se do rock'n'rollové síně slávy dostala taky skupina Bee Gees.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pojďme na silnice v Hořovicích, dejte pozor na silnici Pražská, na křižovatce s ulicí Na okraji, kde se srazilo osobní auto s motorkou.
0: Relax Radio.
2: Beroun 97,5 FM.
0: 97,5 FM.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Dobré ráno. Ráno a dopoledne má být převážně slunečné. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a k večeru se postupně lokálně přidají i přehánky a nebo bouřky. Když se přidají, tak spadne v bouřkách kolem 20 mm srážek na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů Celsia a tělo můžeme protáhnout právě teď s Evou Farnou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Co všechno moje tělo, co už vydrželo, zpívá Eva Farná. Tělo kolikrát vydrží víc než náš dopravní prostředek. Já tady mám teď dopravní upozornění z Prahy. Dejte pozor, v ulici Wilsonova je havarované vozidlo, protože tam propadla vozovka a osobní auto si prorazilo pneumatiku. Takže pozor, je to hned vedle státní opery. Havarované auto s proraženou pneumatikou v Praze v ulici Wilsonova.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Dnes je Mezinárodní den bez diet. Dejte si, na co máte chuť. Jak se slaví tenhle ten den? Je to vlastně oslava rozmanitosti různých tvarů a velikosti. Jakým jídlem rádi zhřešíte, třeba právě dnes? Můžete napsat na Facebook Rádia Relax a tím dát právě tu velkou radost z toho jídla. No a já jsem si vzpomněl na slavnosti sněženek, že bychom to mohli klidně oslavit, pokud nemáte čas přes den, klidně až o půlnoci.
1: O půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak tu do špajsky uříznu půlku salámu a tu půlku žeru posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastí špeziny a spída.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo to

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní nehoda se stala v Žadci na kruhovém objezdu vedle nákupního centra. Je to křižovatka ulic Boženy Vikové, Kunitické, Lučanská a Svatozvoáclavská. Srážka dvou osobních aut, policie jede na místo. Místo je s opatrností průjezdné. Zdravíme do Žadce.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8.00, přesně teď.
1: Hasiči mají požářiště v Českém Švýcarsku pod kontrolou, pomohl i déšť a známe prvního finalistu Ligy mistrů. Jsou tu zprávy a my jsme rádi, že den začínáte s námi. Pěkné ráno.
2: Relax Radio.
1: Vedení města Nové Strašecí pokračuje na jaře v investicích do bezpečnosti dopravy i oprav infrastruktury. Jak uvedl starosta Karel Filip, jedním z hlavních projektů letošního roku bude vybudování nového přechodu pro chodce v Nádražní ulici. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer a včera ve večerních hodinách začalo v Českém Švýcarsku pršet. Pražské Masarykovo nádraží prochází rekonstrukcí. Podrobnosti nám sdělí mluvčí Českých drah Nela Eberl-Fríbová.
3: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Dělníci začínají s modernizací kolejí a nástupišť v další části stanice. S cílem urychlit přestavbu tak budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. V spoju od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení

0: Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 se po 20 letech probili do finále. Jediný gól utkání vstřelil v 45. minutě kapitán londýnského celku Bukayo Saka. 30. května v Budapešti se utkají ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain nebo Bayernem Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a odveta je na programu dnes.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Středeční ráno a dopoledne bude v našem kraji převážně slunečné. Odpoledne bude přibývat oblačnost a k večeru se postupně lokálně přidají přehánky nebo bouřky. Rtuť teploměru dnes vyšplhá na příjemných 21 až 24 stupňů Celsia. Tolik ze zpráv, přejeme vám pohodový start do nového dne.
3: Do mezinárodního dne bez diet. Jakým jídlem by si nejradši zhřešila, anebo hřešíš?
4: Já hřeším tlačenkou s cibulí. Já ji prostě miluju.
3: Tlačenka s cibulí?
4: No.
3: Každý den.
4: No v podstatě se dá říct, že ano.
3: My řešíme na rádiu Relax každý den a máme velkou

Pravidelně každou středu vysíláme hit parádu Rádia Relax a Relaxádu. Dnes je středa, od 18 hodin do 19 hodin startuje Relaxáda a vy ještě do té 18. hodiny můžete vybírat žebříček hitů ovlivnit až do 18 na www.radio-relax.cz. Na našem webu v Relaxádě je žebříček 10 hitů a 4 novinky, které nabízíme pro vás k posouzení, jestli je zařadíte nebo nezařadíte do té příští hit parády. Do té příští, kterou uslyšíte dnes po 18. hodině. Oh!

vám do celého kraje českého, moravského, slezského. Díky datovému přenosu DAB systému jsme vlastně slyšet úplně po celé republice od západu až na východ. Pokud se chystáte, teď máme druhý prodloužený víkend před námi, cestovat na nejzápadnější místo, tak byste museli vyrazit do Karlovarského kraje v okrese Cheb. V území zaniklé obce Újezd u Krásna je obec Krásná u Aše a to je úplně nejzápadnější místo České republiky. Ten bod leží přímo na česko-německé státní hranici a naopak na druhou stranu nejvýchodnější místo České republiky je v obci Bukovec a to je v okrese Frýdek-Místek, Slezské Beskydy a přímo na česko-polské hranici je ten nejvýchodnější bod. Od sebe vzdálenost, kdybyste letěli letecky, je to 485 kilometrů. Takhle máme od západu na východ širokou, dlouhou Českou republiku 485 kilometrů, ale autem, když byste jeli teďka o víkendu, tak byste urazili trasu dlouhou 600 kilometrů. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu s Relaxem. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Jestli pak jste cestou do práce nebo do školy nezapomněli nakrmit vaši masožravou rostlinku. Tady se totiž Světový den masožravých rostlin. Po celém světě existuje 700 různých druhů masožravých rostlin a žádná ještě nespolkla člověka. Taková se nenašla, možná někdy v pravěku. Dneska jsou různé typy pastí těch rostlinek, cvakací pasti, pasti na pády, sací pasti, lepkavé pasti, ale člověka do téhleté pasti nikdy ta rostlina nespolkla. Ale o masožravé rostlině existuje zajímavá knížka z roku 1932. V roce 1932 John Collier napsal Malý obchod hrůz, který byl taky zfilmován. To byla komedie, hororová komedie z roku 1960 a tam hrál hlavní roli mladý Jack Nicholson a pak taky vznikl i muzikál v roce 1986 Malý obchod hrůz, tak doporučuji. Ale nemusíme do Ameriky až někam za oceán. My máme taky jednu masožravku a to je Adélka, co ještě nevečeřela.
1: Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala. Ještě, že ten hafík měl skoro metra. Jo, čůrat mě na kamaši, to se nevyplácí. Aspoň teď víme, co umíš.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Dobré ráno přeju taky kolegyni Terce. Terko.
1: Krásné ráno.
0: Ty už si chystáš dopolední vysílání. Měla jsi snídaní?
1: Měla jsem snídaní, určitě.
0: Co jsi posnídal?
1: Já jsem dneska měla francouzský toast.
0: Francouzský toast. Já měl jogurt, jahodový jogurt, k tomu jsem měl banán, to byla moje snídaně. Dneska je mezinárodní den bez diet. Ty, když držíš diety, držíváš diety někdy?
1: Já bych tomu neříkala diety, ale snažím se mít pestrou a vyváženou stravu v pravidelný čas.
0: Extra se neomezuješ. No a když chceš zhřešit, co si dáš?
1: No samozřejmě je to ten fast food.
0: Fast food,
1: je to tak.
0: Hrnolečky.
1: Přesně tak.
0: Hamburgříče.
1: Ano, ano, ano.
0: Dobrou chuť, pokud právě snídáte.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Uzavřená Dánská ulice v Kladně a v Kralupech mají nový stacionář pro seniory a chronicky nemocné pacienty. Podrobnosti ve zprávách. Přejeme vám pohodové středeční dopoledne.
1: Relax Radio.
0: Kladně od dnešního dne až do 18. července dochází z důvodu rekonstrukce chodníků k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích s dopravním omezením. Zcela uzavřená bude Dánská ulice a s částečným omezením projedete ulicí Holandskou. Kralupy nad Vltavou mají nový denní stacionář pro seniory a chronicky nemocné. Podrobnosti má pro nás mluvčí města Aleš Levý.
2: Funguje v Riegerově ulici, pomohou tu lidem, kteří nechtějí přes den zůstávat sami doma. Služba nabízí odbornou péči, osobní asistenci.

0: patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by tento trend měl pokračovat, vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Sport. Martin Nečas pomohl ve druhém kole playoff NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesotou a vedou sérii 2-0. V letošní vyřazovací části ještě neprohráli. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Nathan McKinnon, který si připsal gól a dvě asistence.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dopoledne nám nabídne převážně slunečnou oblohu. Odpoledne začne přibývat oblačnosti a k večeru se postupně lokálně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Druhý zkrácený pracovní týden je tady a prodloužený víkend. Taky relaxuješ, odpočíváš,
0: pátek, no, rozhodně ne.
3: Sobota, neděle, volno. Takže ty odejdeš z rádia a jdeš pracovat.
0: Je to tak, no a mě to baví.
3: Hey DJ, to má taky složitý, protože i my DJové jsme v práci i po večerech, i o svátcích. Klub Rádia Relax je otevřený tento pátek i sobotu. Za chvilku, Terka, já vám přeju hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Dan Adam. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné středeční dopoledne, máme 14 minut po 9. hodině a to znamená, že už jsme v rámci Café Timeu s Terkou. Já doufám, že si dnešní den společně užijeme. Já jsem měla skvělý pocit z toho, když jsem ráno vstávala z postele, že venku je krásný počasí, nádherný vzduch po dešti. Doufám, že vám nikomu nevypadly pojistky, třeba tak jako mě doma, ač to nebylo až tak hrozný, ale bouřka to byla pěkná a ráno, ale musím říct, že se vstávalo krásně. Tak doufám, že už všichni společně vstáváme a že pokračujeme v tom krásném středečním dni, no samozřejmě s relaxem.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Posloucháte Radio Relax a právě teď nám dohrála písnička od Seala Amazing. Já doufám, že ten dnešní den bude úplně amazing, protože je 6. května a já mám hrozně ráda číslo 6. Cní to docela jako vtipně určitě, ale já mám ráda prostě 6, takže očekávám, že ten dnešní den bude úplně parádní. Věřím tomu, že dneska budou mít parádní den i všichni Radoslavové, protože ti slaví dneska svátek. Pokud znáte Radoslava, tak mi klidně napište na číslo 606 736 736, protože já jim ráda popřeju. V pondělí měl svátek Květoslav, dneska má svátek Radoslav. Pro mě to jsou jména, kdy neznám nikoho s tímto jménem, takže bych i byla ráda, třeba bych tím pádem někoho mohla poznat. Každopádně, teď už za malou chvilku další hudba nás čeká, písnička třeba Run into Trouble anebo Love Can Groove, už na relaxu za malou chvilku, tak poslouchejte dál a užívejte si Vlnu Rádia Relax.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud se chystáte po dálnici do Prahy po D11, tak strejte pozor na 5. kilometru, protože tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, jsou tam dva osobáky v sobě. Pokud byste měli i vy nějakou informaci o tom, co se děje na dálnicích nebo na silnicích, popřípadě kde měří, tak nám to určitě dejte vědět, protože my to dáme dál vědět posluchačům Rádia Relax. Tak šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladnoliving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 tisíc korun za metr čtvereční.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.

0: Já mám strašný hlad.
1: Právě teď nám Olga Lounová a Kamila Nývltová dospívali o tom, že vlastně neřeší to, že mají kila navíc. Já se u tohohle songu musím trošičku zasmát, protože zrovna tyhle dvě dámy, když zpívají o tom kilo sem, kilo tam, tak mi to přijde trošku vtipný, protože moje postava rozhodně neodpovídá tý jejich a sama si s tím hlavou vlastně jakoby taky nedělám, protože mám pocit, že mám docela dobrý jídelníček a k tomu se snažím hýbat. Hýbete se i vy? Tuhle otázku vám řeknu nebo položím dnes a zajímalo by mě, v rámci jakého sportu se hýbete. Jestli chodíte, běháte, hrajete tenis, fotbal, hokej, anebo jestli se na ty sporty pouze díváte z gauče. Určitě si myslím, že to taky nevadí, pokud aspoň se projdete ráno do práce, nebo naopak máte nějakou fyzicky náročnou práci, tak věřím tomu, že koukat se na sporty je vlastně taky dost uvolňující a podpůrný. Tak mi to pište na 606-736-736, váš nejoblíbenější sport. A klidně u toho můžete samozřejmě poslouchat Relax.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme přesně 10 hodin a to znamená, že startují zprávy s Evou.
1: Silničáři začali s úklidem odpočívek a výpravní budova na Kladenském hlavním nádraží bude dokončena letos. Jsou tu další zprávy, pěkný den.
2: Relax Radio.
1: Budoucí výpravní budova na hlavním nádraží v Kladně bude dokončena ještě letos. Hotovo má být podle harmonogramu prací už na podzim. Původní budovu nahradí ekologická dřevostavba se zelenou střechou. Nabídne prostornou halu, kavárnu i obchodní jednotky. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup k vlakům. Ředitelství silnic a dálnic započalo úklid odpočívek. Nachází kuriozní věci. O podrobnosti se s námi podělí mluvčí Jan Riedl.
3: Řidiči nebo cestující veřejnosti na odpočívkách často zbavují prakticky veškerého nepatřičného odpadu. Často je to třeba i stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriozní věci, jako třeba objevili jsme na odpočívce dřevěnou latrínu nebo funglnovou vířivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
1: Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z Mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. V tiskové zprávě to uvedli odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy. Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extrémistům. Zasahuje v severním Poríní, Vestfálsku, Berlíně a Braniborsku. Podle zdrojů agentury DPA je v případu 10 obviněných. Jeden z nich je už z dřívějška ve vazbě. Akce je zaměřená proti členům mládežnické skupiny Jung und Stark.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, jenž si 30. května zahraje s Arsenalem o ušatou trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4.

0: případně přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Zprávy končí a na relaxu pokračuje Terka.
1: Tak Evi, já využiju toho, že tě mám tady sebou ve studiu, protože naším dnešním tématem je sport. A jaký sport popřípadě někdo dělá, nebo na který se rád kouká. Já si myslím, že v tvém případě jsou to obě věci. Jestli to vím správně, tak ty ráda koukáš na fotbal a určitě se nějakému ještě dalšímu sportu věnuješ. Tak nám to prozraď, prosím.
0: Miluju fotbal. Miluju fotbal. Je to nejkrásnější sport pro mě, nejkrásnější sport na světě. Já teda jsem jako ortodoxní slávista, takže Spartani posluchače mi prominou. Těším se na derby, dneska, teďka vo víkend, že to bude prostě parádní. Možná už si tak jako bouchnem špunty, uvidíme, věřím v to. No a teďka, že jo, samozřejmě finále Ligy mistrů, jo, to prostě bude paráda, ten minulý zápas Paris Saint-Germain s Mnichovem, to bylo úžasný, já doufám, že teda můj oblíbený jako klub to dá, nebudu říkat. A miluju to, můj syn hraje fotbal, prostě teďka se chystám, že půjdu podpořit tuchlovický kluky na McDonald Cup, Kačice vlastně hraje taky McDonald Cup, dětičky. Příští týden jedeme, postoupili jsme na kraj, takže úplně jako úžasný, úžasný a každý sport je dobrý, když se děti hejbou, je to skvělý, ať hrajou cokoliv.
1: Je to tak, já mám radost toho, jak jsi do toho zapálená, takže ti děkuji a vy určitě se taky zapojte k dnešnímu tématu. No ale my se taky podíváme na hudbu, čekají nás No Name o šťastí. A já myslím, že Evi, my jsme se před chvilkou shodli na tom, že vlastně žijeme takový jako šťastný život, že se nám daří. A
0: daří se nám, máme spoustu práce, co nemáme je čas, ale to nevadí, protože jako aby jsme měli spoustu času a neměli do čeho píchnout, veď to.
1: No, to by nebylo ono. Přesně tak. Tak vám taky přejeme hodně štěstí a klidně třeba i se sportem a samozřejmě s fotbalem.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Relax.
2: Relax Radio.

13 minut po 10. hodině nám dohrála Shakira a Rihanna. Já musím se přiznat, že když poslouchám Shakiru, nebo když se řekne její jméno, tak si vždycky vzpomenu na tu legendární písničku, kterou naspívala k mistrovství světa ve fotbale. Teď, jak už jsme se bavili s Evou před malou chvilkou, tak o víkendu nás čeká fotbalové derby a zanedlouho nás čeká hokejové mistrovství světa. Každopádně já se musím přiznat k takové malé věci, a to je, že já ty sporty v televizi moc nestíhám sledovat. Nevím, čím to je, jestli to je prací a tím, že tomu sportu se spíš věnuju, než na něj koukám. Každopádně mě z výsledky vždycky zajímají a jsem ráda, že mě o nich někdo informuje. Ale vy, relaxáci, mi teď píšete, jaký sport děláte, jakým sportem se zabýváte, protože sport a pohyb je samozřejmě nejdůležitější v každém věku, aby jsme udržovali tělo pořád v kondici. Mám tady zprávu, čau, já chodím na tenis, Jarda. To je taková sužít zpráva, ale rozumím tomu. Tenis, to je sport pro mě nepochopitelný, protože já se neumím trefit do míčku a ještě k tomu se hraje jenom jednou rukou, takže mám pocit, že to je velká zátěž na jednu stranu těla, ale rozhodně cením, že to někdo umí a že chodí hrát právě tenis. A pak tady mám zprávu, v zimě lyže, v létě kolo, zdravím relaxáky Míra. Míro, děkuju za zprávu, mám pocit, že to jsou takový sporty, který dělá většina lidí a je to správně, je to fajn. Zimě, lyže, v létě kolo, to zní dobře. Už se těším, až kolo konečně vytáhnu. No a mám tady taky zprávu z Facebooku, kde jsem se vás ptala, jaký sport děláte nebo na jaký popřípadě koukáte, a tam mi píše Jana, vede aerobik, jinak jakýkoliv pohyb na hudbu. Přesně tak, když se k tomu sportu pustí ještě hudba, tak je to to nejlepší. Tak buďte s námi, Radio Relax.

0: Dnes na Relaxu řešíme, jaký je váš oblíbený sport a jestli ho děláte nebo se na něj jen díváte. Já tady mám další zprávu. Ahoj Relaxíku, cvičím kolo plavání Forest. Děkuji moc za tuhle zprávu. Já když se podívám ještě na ten sport z hlediska nějakých českých statistik, tak pro Čechy, pro 60% Čechů je lední hokej úplná topka. Předpokládám, že všichni na něj spíš koukají, než že by ho vyloženě dělali. A dokonce právě tady těch 60% Čechů ho považuje za národní sport, neboli číslo jedna. Pak tady máme jako na druhém místě je fotbal. Fotbal, tak ten zase sleduje taky silná členská základna tady u nás v Česku. Další sport je biatlon. Já opět si myslím, že biatlon ne všichni úplně dělají, ale spíš se na něj koukají a fandí. Pak tady máme cyklistiku, no a na dalších místech je taky tenis, florbal, volejbal a lyžování. Tak to jsou nejoblíbenější sporty v Česku a já věřím tomu, že alespoň jeden z nich si vyberete a že na něj buď kouknete a podpoříte právě Česko, anebo že ho dokonce i budete dělat, protože pohyb, jak už jsme říkali, je pro nás velmi důležitý.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: 4 minuty po půl jedenácté nám právě teď na Rádiu Relax dohrál song World Hold On. Je to song, který byl nominován na Grammy v roce 2007 v kategorii remixovaná nahrávka. No a má jí na svědomí Bob Sinclair, což je francouzský hudební producent, DJ a vlastník labelu Yellow Production. Tenhle pán má na svědomí taky spoustu písniček z dob, kdy byl součástí Daft Punk. Narodil se v roce 69 a už v 17 letech začal být DJem, což je poměrně brzo, ale vlastně ta kariéra k tomu takhle nějakým způsobem musela zpět. My tady od něj máme spoustu dalších písniček, protože Bob Sinclair je opravdu významný popový producent, ale my už jdeme dál, jdeme na další hudbu. Čeká nás písnička Friends od Kemred, což je německý zpěvák, tak já doufám, že si tu písničku užijete a že si vzpomenete během ní na své nejbližší přátelé.
1: Café Time. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Radio Relax dohráli Činasky a jejich Láska a data. To je taková romantická, příjemná písnička. A já vám přináším takový rychlý přehled počasí do konce týdne. Zítra ve čtvrtek nás čekají teploty okolo 15 stupňů Celsia a bude opět pršet. Pak tady máme pátek, to nás čeká 15, v sobotu 20 a v neděli 24 stupňů Celsia, což zní velmi dobře, a v neděli dokonce bude den matek. Tak prosím vás, vemte mamku někam na procházku nebo na výlet, protože počasí na to bude úplně ideální. No a samozřejmě na cestu si puste relax. Teď už Henry Moody s písničkou Right Person, Wrong Time.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Yeah.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Jdeme se podívat na silnice na D6 na 30. kilometru v trase a směru na Karlovy Vary, tak tam si dejte pozor, jsou tam lidé na vozovce, je tam nějaká i překážka a průjezd je tam potřeba se zvýšenou opatrností. Pak tady mám taky nehodu v ulici Mladoboleslavská v Mělníku, tam do sebe narazil cyklista a automobil, na místě jsou jednotky integrovaného záchranného systému. Pokud budete mít další informace o dopravě, dávejte nám prosím vědět na 606 736 736 a my to pošleme dál. Tak šťastnou cestu.

0: Ram Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Tuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tumanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo

0: Minutu po 11. vám přinášíme na rádiu Relax zprávy.
1: V Lounech počítejte s uzavírkou Pudlovské ulice a cena pohonných hmot dnes opět vzrostla. Je středa 6. května a posloucháte zprávy na Relaxu. Přejeme vám pohodový den.
2: Relax Radio.
1: V Lounech bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace od 11. května zcela uzavřena Pudlovská ulice. Autobusová zastávka bude přesunuta do ulice Rybalkova. V ulici Pudlovské zároveň pokračuje výstavba polopodzemního kontejneru. Dnes zasáhnou silné bouřky a deště stejně jako předchozí den, zejména západní, severní a střední Čechy. Přes den se budou tvořit lokální bouřky, výraznější pásmo by pak mělo zasáhnout Čechy ve večerních a nočních hodinách. Srážkové úhrny mohou dosahovat až k 30 mm. Mělnické letní koupaliště projde kompletní opravou. Mluvčí města Zuzana Beníšková.
3: Vzniklo v roce 1971. Po roce 2000 proběhla jen drobná modernizace. Kompletní oprava přinese nový plavecký a zábavní bazén s atrakcemi. Stávající šatny půjdou k zemi, nahradí je nové. Vznikne i prostor pro pořádání festivalu a kulturních akcí. Práce na proměně areálu začnou po konci letošní sezóny.
1: Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o 9 haléřů na 44,68 korun za litr. Benzin budou moci pumpy prodávat maximálně za 44,46 korun za litr, což je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí.
2: Sport.
1: Fotbalisty Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dělí krok od finále Evropské ligy. Ve čtvrteční semifinálové odvetě budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Blíže úspěchu je i Nottingham, který v anglickém souboji zdolal doma Aston Villa 1-0. Pokud navíc ve stejný den v konferenční lize stvrdí postup Crystal Palace, bude mít Anglie svého zástupce ve všech třech pohárových finále.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidence.

0: že vím, že bydlíš v baráčku, tak dokonce se teďkonce jako spláchlo. Tak
1: jo, je to fajn, ale jako té vody bylo málo, no. Tak jako jsem ráda, že se naplnil sud a že můžeme zase zalejvat kytičky a tak. Ne, no, tak ta příroda to potřebuje, no. Tak.
0: Jo, já se na chalupu chystám až o víkendu, takže taky mi nevadí,
1: hezký, víkend má být týdne. Hezký. Zítra se to trošku zatáhne, polojasno, sem tam sprchne. Čtvrtek, pátek bude ještě tak něco mezi, ale víkend už zase bude slunečný.
0: No tak to ráda slyším. Každopádně my jdeme na hudbu. Máme tu pro vás připravenou Emu Drobnou s písničkou Vo vlnách. Nedávno tady u nás Ema byla na rozhovoru a bylo to velmi příjemné a krásné. Tak já doufám, že i její písnička se vám tady v nás na Rádio Relax bude líbit.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Krom toho, že si nás můžete naladit na rádiových frekvencích, tak pro vás máme i spoustu dalších aktivit, jako jsou třeba soutěže u nás v éteru Rádia Relax a nebo taky třeba nějaké vtipné příspěvky a příběhy, které přidáváme na naše sociální sítě. Tak pokud chcete vědět víc ze života tady u nás v rádiu, tak nás určitě sledujte na Facebooku, Instagramu a klidně nám komentujte a volejte. Nebo klidně sem i do studia pište 606 736 736. To je naše číslo, no a samozřejmě ho můžete využívat i k dopravním informacím. Tak poslouchejte dále Radio Relax.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: V Geek najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Ráda bych vás pozvala na jednu výstavu, která se bude v srpnu konat v Praze a navštívilo jí už přes 1 000 000 lidí po celém světě. O jakou výstavu se přesně jedná, se za malou chvilku dovíte tady u nás na Relaxu. Já sama bych na tuhle výstavu určitě ráda zavítala a věřím tomu, že spousta z vás taky. Teď už jdeme ale na další hudbu. Clinton Kane s písničkou Make Me Your Monster. Už teď na Rádiu Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady stále jednu dopravní nehodu, a to v Mladoboleslavské ulici v Mělníku. Pořád a stále tam je osobní automobil s cyklistou v sobě. Dejte si pozor, jsou tam integrované záchranné složky. A pokud budete mít další informace pro nás o dopravě, tak neváhejte a dejte nám je vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Slibovala jsem vám pozvánku na jednu z největších výstav, která se bude konat v Praze. Je to tak, mám ji tady pro vás. Od 6. srpna se v Praze otevře největší putovní výstava Harryho Pottera s názvem Harry Potter The Exhibition. Výstava, která už navštívila miliony fanoušků po celém světě, představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované filmy o Harry Potterovi, fantastickými zvířaty i broadwayskou hrou Harry Potter a prokleté dítě. Tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm způsobem, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla. Tohle uvedl Tom Zeller, což je prezident a generální ředitel společnosti Imagine. Já věřím tomu, že bude o co stát, že si to užijou nejenom dospělí, ale hlavně i děti, a já se na to už moc těším. Takže od 6. srpna v Praze Harry Potter výstava.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jdeme se podívat na silnice. Aktuálně máme v ulici Kokořínská v Mělníku dva osobáky v sobě. Dejte si pozor, jezděte se zvýšenou opatrností a kdybyste měli jakýkoliv informace o dopravě, ať už jestli to někde stojí, nebo se stala nějaká nehoda, nebo někde měří policisté, tak nám to dejte vědět na číslo 606 736 736. To je naše linka řidičů Rádia Relax.
0: Jsme všude s tebou. Kladno 92,3, Rakovník 97.

0: Máme jednu minutu po 12. hodině a to znamená, že Eva má pro nás zprávy.
1: Uzavírka Dánské ulice v Kladně a volejbalisté Karlovarska mají titul. Jsou tu polední zprávy, jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Kladně od dnešního dne až do 18. července dochází z důvodu rekonstrukce chodníků k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích s dopravním omezením. Zcela uzavřená bude Dánská ulice a s částečným omezením projedete ulicí Holandskou. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo. U hasic zbývá zhruba 5 hektarů. Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5%, z březnových 1,9%. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který na svém webu zveřejnil Český statistický úřad. Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5%. Španělsko přijme na Kanárských ostrovech výletní loď MV Hondius, na níž se šíří nebezpečný hantavirus, potvrdil Madrid v úterý večer. Dva nemocné převezou do Nizozemska a třetí člověk označovaný za rizikový kontakt bude dopraven do Německa. Z osazenstva lodi již zemřeli 3 lidé, přičemž nemoc se dál šíří. Celkem je na palubě okolo 150 lidí.
2: Sport.
1: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
4: Počasí. Počasí.
1: Středeční odpoledne bude oblačné a k večeru se postupně lokálně přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty příjemné, 21 až 24 stupňů Celsia.

0: Máme tady pro vás pozvánky na tento víkend a na akce, které se už brzy blíží. Od 8. do 10. května můžete navštívit 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2026. Těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele, koncert pěveckého souboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Celý program najdete na www.tuchlovickapouť.cz. Pak tady máme taky pozvánku do Berouna na Husovo náměstí. Tam totiž budou probíhat hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. To je taková klasická akce, která tam probíhá každoročně v sobotu 9. a v neděli 10. května vždy od 8 do 17 hodin. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. No a dneska ve středu 6. května od 17.30 proběhne zápas na stadionu Františka Kloze SK Kladno versus SK Petřín Plzeň. Tak kdo by chtěl dnes jít fandit na fotbal, tak určitě vyražte na SK Kladno.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. května. Tento den roku 1856 se narodil Sigmund Freud. V roce 1898 spatřil světlo světa pozdější nacistický politik Konrad Henlein. Narozeniny má dnes, a to od roku 1953, britský premiér Tony Blair. O 8 let později přišel na svět jeden z nejvíc sexy herců, George Clooney. V roce 1997 se členem rock'n'rollové síně slávy stal Michael Jackson. Dnešním oslavencem je také hokejový brankář Martin Brodeur. V občance má rok 1972. 6.5.1824 byla zahájena pravidelná česká divadelní představení v pražském Stavovském divadle. V roce 1889 byla dokončena

americká armáda Plzeň a den na to dosáhla povolené demarkační čáry Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. 6.5.1997 se do rock'n'rollové síně slávy dostala taky skupina Bee Gees. Kalendář, významné události a výročí pro dnešní den. Relax

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: půl minuty a je tu 13. hodina, je tu i Eva Bíbová, která přináší odpolední zprávy.
1: Za propagaci terorismu dostal mladík podmínku a fotbalová asociace má nového šéfa rozhodčích. Podrobnosti ve zprávách. Těší nás, že jste s námi. Pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Rehabilitační nemocnice Beroun otevírá novou ambulanci tělovýchovného lékařství, která poskytuje diagnostickou, preventivní a posudkovou péči pro děti i dospělé. Ambulance se nezaměřuje pouze na vrcholové sportovce, ale je také jedním z hlavních pilířů kardiorehabilitačního programu a pohybové terapie. Kralupy instalují další kamery, upřesní mluvčí města Aleš Levý.
3: Náš městský kamerový systém v Kralupech totiž dál prokazuje svoji účinnost. Jen za poslední rok bylo strážníky zaznamenáno 565 případů protiprávního jednání, ke kterým byla následně vyslána hlídka. V dalších desítkách případů byl kamerový záznam využit státní policií jako důkazní prostředek při prokazování trestné činnosti. Po městě proto letos přibude dalších 5 kamer.
1: Objeví se na opraveném Seifertově náměstí na sídlišti Hůrka a před základní školou Komenského. Mladiství, který na internetu propagoval teroristické organizace, dostal podmíněný trest na 18 měsíců a má zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu schválil brněnský krajský soud. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. V Curychu se léčí pacient s hantavirem, oznámila dnes švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí, uvedl kabinet alpské země.
2: Sport.
1: Novým předsedou komise rozhodčích fačrů se od nové sezony stane Španěl Carlos Clos Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po 3 letech ve funkci končí. Klose na dnešním zasedání drtivou většinou schválil výkonný výbor a dohodl se s ním na roční smlouvě s 2letou opcí.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Středeční odpoledne bude většinou oblačné, postupně se místy objeví přehánky a zejména večer i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Zprávy končí a na relaxu pokračuje na pohodu vyladěný Honza.
0: Je to tak, jak jsi to poznala, že jsem zase takhle jako pohodově naladěný?
1: No, protože já jsem tě ještě za ty všechny leta se neviděla mračit.
0: To je pravda, já se usmívám skoro pořád. Když je takhle hezky, člověk je opravdu šťastný. No a tepláky, tak ty nasadíme, nejenom s úsměvem, nasadíme tepláky, tohleto krásné oblečení pohodové. Nosíš někdy tepláky?
1: No, já právě teď pořád.
0: Pak? Doma, jak? Jo, teda.
1: No, jenom když jdu sem, tak se oblíknu jako člověk.
0: Já si tě nedokážu představit v teplákách. Nightworku za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Eva Bíbová, Relax, Relax Radio.

a zvykem takhle na začátku měsíce, úderem 12. hodiny, jsme slyšeli zkoušku sirén. No a když je středa, tak nejenom hned tu první středu, ale každou středu v měsíci úderem 18. hodiny zase na relaxu uslyšíte hitparádu Relaxáru.

0: Tohle je James Blunt a taky Cyril. Už jste relaxáci někdy slyšeli termín solo time, čas na sebe, čas o samotě. Být sám rovná se být osamělý. Tohle ale není úplně totéž. Solo time je vědomé rozhodnutí být právě na chvíli jen sám sebou. Bez hluku, bez notifikací, bez očekávání a tak dále. Je to zkrátka prostor, kdy si můžeme třeba urovnat myšlenky. Třeba jen pár minut bez mobilního telefonu. Možná na jednou zjistíte, že to není vlastně prázdnota, ale spíš pravý opak. Tak kdy jste si naposledy udělali jen tedy čas pro sebe? No a hlavně, co jste dělali v tu chvíli? Kde jste třeba byli? Kde jste úplně vypnuli? Kde jste zažili ten pravý solo time? 606 736 736 studiová linka. Otevíráme tímhle tedy dnešní téma ve Fresh Timeu.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dohráli nám z Cup 7 a vyrážíme společně na silnice. Pozor, si dejte na Berounsku, v ulici Koně Pruská v Berouně. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, na místě zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte. A zdravíme Beroun.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: taky máte kolem sebe spoustu přátel a že třeba s nimi vyrazíte o prodlouženém víkendu někam na výlet. No a ten výlet pak můžete zakončit v klubu Rádia Relax.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
2: Relax. Relax. Největší hity 90. let.
3: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rag & Bowman před 14. hodinou, za chvilku další odpolední zprávy. Máte relaxaci někdy čas na sebe a co děláte? Pojďme na některé SMSky. Dobrý den, zjistila jsem, že když jsem pořád mezi lidmi, vlastně ani nevím, co chci já. Všem plním první, poslední, ale zapomínám na sebe. Procházka v parku, lesem je pro mě odpočinek a srovnání si myšlenek, píše Lenka. Tak to je tedy Lenky solo time. A co děláte vy ostatní? Máte taky čas sami na sebe? Určitě si takový čas udělejte, pak budete mnohem více produktivní. Nejlepší nápady často nepřichází v ruchu, ale v klidu. Třeba ve sprše. Nebo třeba na procházce, když jen tak sedíte na lavičce, tak solo time opravdu vytváří prostor pro kreativitu. Když nejsme bombardováni podněty, tak máme možnost generovat nové myšlenky. Takže solo time v dnešní době rozhodně velice důležitá věc. Tak jestli máte i vy solo time a jak ho trávíte takovýhle čas, když máte sami na sebe, tak kam třeba jdete? Je to taky les, jsou to třeba hory, stále můžete psát 606-736-736 a za chvilku už Eva Bíbová.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Kaufland.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin 2 minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy. Slovo si bere Eva Bíbová.
1: Kajakář Přindiš má jistou reprezentaci a v Kačici už mají první i druhé Čapí miminko. Podrobnosti přinášíme v dalších zprávách na Relaxu, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: V Čapím hnízdě na Koulově mlýně v Kačici na Kladensku přivítali Dorotka s Máchalem, jak místní svým čápům říkají, své prvorozené miminko. Čápátko se vyklubalo včera v podvečer, zatím jde o jedináčka, ale očekává se vylíhnutí dalších 4 sourozenců, což se stalo právě před 5 minutami, takže už máme i druhé čápátko. Čápy se do svého hnízda na komíně Kačického mlýna pravidelně vracejí od roku 2004. Na celém území Česka jich žije jen zhruba 900 párů a patří tak mezi silně ohrožené ptačí druhy. Ve sběrném dvoře v Postoloprtech bude nový vážní domek. S podrobnostmi přichází starosta Zdeněk Pištora.
3: Dokončen má být v červnu. Vážení odpadu do té doby probíhá v prostorách Rejus centra, kde je i provizorní pracoviště vedoucí sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora zůstává bez změny.
1: Postoloprty mají i nový elektromobil.
3: Slouží jako pomocník pro drobné opravy a údržbu města. Dostane se téměř všude. Uveze navíc 1200 kg nákladu. Z Postoloprt posluchače Rádia Relax zdraví starosta Zdeněk Pištora.
1: Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost. S ohledem na to, že dosud není známá výše škody, nelze v tuto chvíli určit, jakou trestní sazbou je viník ohrožen. Ceny ropy se dnes prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod psychologicky důležitou

0: jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný. Více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačné, postupně se místy objeví přehánky a zejména večer i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek počítejte s polojasnou oblohou a teplotami kolem 10 stupňů. Nad ránem budou srážky ustávat.
3: Takové byly další odpolední zprávy a já nabídnu muziku, která bude mezi 14. a 15. třeba Tayo Cruz. Tak tohle už za chvilku uslyšíte, tuhle písničku mimochodem, Evo, milují ty maturanti. Hanover.
2: Fakt?
3: Na to je neskutečně jako plný
2: vlastně
3: parket.
2: Vlastně hraješ ty maturáky,
3: no
2: ne?
3: Jo, no a tohle je opravdu, to všichni šílí.
2: Já to ani neznám.
3: Ne?
2: No, tak nejsem maturant.
3: Ale dal by se na tom dobře pařit, si myslím. Tak za chvilku tohle věc na relaxu. Počkejte si na to.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.
4: Udělám si hezký rán, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Debbie na relaxu Touch the Sun, píseň o sluníčku, které je dnes často schované za mraky, ale občas vykoukne, ale i tak myslím si, že jsou ty odpolední teploty velice příjemné a že nás to možná odpoledne, až přijdete z práce, vytáhne někam ven. No a když svítí slunce, máme i víc chuť si zpívat. Samozřejmě, když svítí sluníčko, spoustu vitaminu D, taky dobrá nálada, ale všimněte si, že lidem je víc do zpěvu. Tenhle vztah mezi počasím a zpěvem opravdu je a opravdu funguje. Tak tedy, ať je vám i dnes, takhle ve středu odpoledne, hezky do zpěvu.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
1: Snížíme o 2 stupně.
0: Bod 2. Průvan.
1: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
0: Bod 3. Plíseň.
1: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
7: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Když ti vítr

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, za chvilku zkoukneme dálnice, ale teď silnice, máme tady uzavřenou komunikaci, a to na Mělnicku z Malého Újezda na Mělník. Je silnice v tuhle chvíli uzavřená kvůli vážné dopravní nehodě. Na místě zasahují všechny záchranné složky u nehody dvou osobních vozidel. Takže pozor, Malý Újezd směr Mělník, silnice v tuhle chvíli, tedy silnice číslo 16 u obce Malý Újezd, uzavřena.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně vyrazit na dálnice, zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích v České republice. D1, 92. kilometr na trase Říkovice-Praha, je tam pro poruchu odstavený nákladní vůz. D8, tam je dopravní nehoda, to na 21. kilometru na trase Praha-Ústí. Nehoda osobního auta, osobák naboural do svodidel, na místě to řeší policie. Pražský okruh, i tam se bouralo na 24. kilometru na trase Ruzině-Modletice. Nehoda dvou osobních vozidel a ještě D11, 55. kilometr na trase Praha-Sever, pro poruchu odstavený nákladní vůz. Je toho docela dost, tak jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Činasky a měl bych si boty zout před 15. hodinou. Když jsme jako malí koukali třeba na Fantomase nebo na mluvící auto Night Rider, říkali jsme si, tohle jednou mít, to by něco, to by bylo. A dnes tyhle věci, technologie vlastně máme. Auto vám normálně odpovídá, mluví s vámi, zaparkuje samo, volání přes FaceTime, dotykové displeje a tak dále. No a taky v pohádkách byl, určitě si vzpomenete, neviditelný plášť. Přátelé, i ten už opravdu je. Speciální plášť, který nezachytí termokamery, vyvinuli, pozor, čeští inženýři. A technologie už se prý používá i v ostrých bojích. Takže tady zase platí zlaté české ručičky.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Za půl minuty 15. hodina, máme středu 6. května a teď uslyšíte další odpolední zprávy.
1: České vodní nádrže se dlouhodobě oteplují a Slovensko ruší dvojí ceny pohonných hmot. Přinášíme odpolední zprávy a těší nás, že středeční odpoledne trávíte s námi.
2: Relax Radio.
1: V Praze se loni stalo 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Meziročně o 69 víc, což představuje dosavadní rekord. Zemřeli při nich 4 lidé, což bylo o jednoho víc než o rok dříve. Vyplývá to z policejních statistik. Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř o 2 stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd České republiky, kteří spolupracovali s podniky Povodí Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů, Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci nebudou mít zajištěné menší důchody od státu. Novelu nyní dostane k novému projednání sněmovna, která koaliční většinou bude moci veto Senátu přehlasovat. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom dnes slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
2: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marošána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31. Francouze Huga Humberta.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
4: Počasí, časí.
1: Odpolednem nás doprovodí většinou oblačná obloha, postupně se místy vyskytnou přehánky a zejména večer i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty nepřekročí 24 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek počítejte s polojasnou oblohou, ustáváním srážek a teplotami kolem 10 stupňů.
0: Tak jako přiznám se, že když jsem slyšel tu předpověď o počasí třeba v neděli večer, tak jsem si říkal, jo, to nám hezky ten dešť vzali zahrádky a docela teda hodně slabý.
1: Docela hodně slabý, no, a nebude to asi lepší.
0: No, možná by to chtělo, aby Honza Ladra umyl auto. To potom jako vždycky ten dešť přijde.
1: A nebo Eva Bíbová okna.
0: Ano, a nebo dát ven prádlo. Takhle to funguje asi všude. Modrý dým, Monika Pagárová, už za chvilku na Relaxu, my vám sebou všem přejeme.
1: Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Eva Bíbová, Relax, Relax Radio.

0: 15 hodin 9 minut k tomu, dnes je 6. května, koukám do kalendáře a máme relaxaci Den nápojů. Tak jaký je váš oblíbený nápoj? Pijete třeba kupovanou vodu v plastu nebo pijete vodu z kohoutku? My doma to tak nějak střídáme, jak se říká, všeho s mírou, ale pozor, naslazené nápoje, ty vám naštěstí z kohoutku nepotečou? Sladké nápoje a myslím si, že je to docela hodně dobře. Sladké nápoje podle expertů totiž způsobují demenci. Není to samozřejmě tak dramatické, jak to zní, ale byla provedena jedna studie, která prý tvrdí, že při nadměrné konzumaci uměle slazených nápojů je 3x větší riziko vzniku demence. No tak já se jdu napít čisté vody a posílám další odpolední muziku. Hezký poslech.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak pojďme na pozvánky, mám jich tady docela hodně. Myslím si, že dneska ve středu asi každý už tuší, že úderem 18. hodiny vás čeká hitparáda Relaxáda, staniční hitparáda s kolegou Alešem. Taky za chvilku mrkneme na dálnice, jak se jezdí ve středu odpoledne. Nebude chybět ani souboj moderátor versus zprávařka. Dneska do horkého křesla sedne naše zprávařka Eva. No a teď je pozvánka, protože už máme středu, možná, že už tak nějak přemýšlíte, kam vyrazit do víkendu. Tak tady máte další tip.
1: Léta 80. hity 90.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout dálnice. Pražský okruh, začínáme tedy Pražským okruhem, se trošku komplikuje. 78 km ve směru na letiště, nehoda nákladního vozidla a ještě osobního auta. Počítejte se zdržením. Na Pražském okruhu zůstaneme, posuneme se jen trošku dál, a to na 18. km, kde je další dopravní nehoda, opět ve směru na letiště, nehoda dvou osobních vozidel, i tam se chvilku zdržíte. No a ještě D5, 20. km na trase Praha-Plzeň, pro poruku odstavené osobní vozidlo, průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak jdeme na souboj moderátor versus právařka Eva Bíbová naproti mě. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, jsem připravena.
0: Dneska nás poslouchá teď i v autě, on sednul náš technik Tonda, tak ho zdravíme do auta. On říkal, já si to Honzo dneska poslechnu, protože my jsme společně tak nějak vymýšleli, co ti jakoby dáme. A on říkal, hele, tak tohle bych asi neuhodl. Já si myslím, že ty bys to ale mohla dát.
1: Tak to bude něco pro pamětníky, ne? Když Tonda, neuhlá, tak já bych mohla.
0: No je fakt, že náš technik Tonda, v tu dobu ještě nebyl na světě, jo? Ale on je to mladý kluk. Tak pojďme na to, jdeme tedy bojovat. Mám tady pro tebe film Československo. To je dobrý, ne?
1: To je dobrý, to začíná to dobře.
0: A teď pozor, ten rok 1988.
1: No to by taky šlo.
0: Jo, oba dva jsme byli na světě.
1: Byli, no.
0: Tak, já na to koukal jako dítě, bavilo mě to, ale musím říct, že víc mě bavil disco příběh. I když tenhle ten film nám dal taky písničky.
1: Ty, a jednu... vím. No pust toho schválně.
0: Jo, dobře,
1: no,
0: tak
1: asi ne, ale tak...

0: Tak pojď.
1: Je to vaše patejdlo? Není, veď?
2: Tohle, ne. Tohle je...
1: Tak to nebude fontána pro Zuzanu.
2: No, není.
1: Dobře. Tak
2: tohle je Richard Miller.
1: To je Richard Miller. Tak já jsem sázela trošku jako kamaráda do deště, jo, ale hele, já to zkusím.
2: Takže je to kamarád do deště?
1: No.
2: A tak z toho filmu je jako hodně slavná písnička Dávej ber, ne?
1: No jasně, ale to by bylo hrozně jednoduchý.
2: No právě.
1: A když jakože disco příběh a tohle, tak jako já jsem měla ráda disco příběh a tohle, protože Sago, už rozumíš, jako?
2: No, jasně,
1: no. Nerozumíš, no, to nemůžeš
2: ne,
1: rozumět.
2: Rozumím,
1: holky,
2: rozumím.
1: Mi rozuměj. Nebe! Ne,
2: jo, je jo! To snad není možný, no, na to dal, kamarád do deště. Dva body pro tebe.
1: Davide, doufám, že posloucháš, máme dva bodáky.
2: No.
1: Kamča. Bára,
2: takže
1: tady zítra.
2: Právaři dneska no, teda porazili moderátory. No
1: já
2: tak gratuluju.
1: Šťastná.
2: No a ty jsi to vyfoukl posluchačům, nevadí, hele.
1: Ježiši Maria,
2: já jsem
1: to...
2: Ale oni ti to přejou, už tady píšou jakože gratulace.
1: Tak nemůžu si taky něco třeba přát za písničku, asi ne, viď, já ne.
2: Myslím, že ne, no.
1: Tak jo, dobře.
2: Musíš se spokojit s dvouma body. Takže kamarád, do deště dneska, správná odpověď. Nedostal jsem tě, dobrý.
1: Dobrý.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Těšíte se na sezónu?

0: Československá muzika na relaxu před 16. hodinou, vloupám se. Dneska jsme mimo jiné řešili solo time, tedy čas o samotě. Občas potřebujeme takhle opravdu vypnout a mít čas jen pro sebe. Pomáhá to snížit stres, uklidnit hlavu, zlepšit soustředění. Výzkumy například ukazují, že lidé, kteří se pravidelně takhle odmlčí a dopřávají si čas sami pro sebe, mají lepší schopnost regulovat emoce a často i vyšší kreativitu. No a tím bych asi uzavřel ten dnešní fresh time. Za dveřmi studia už postává kolega Aleš Švarc. V ruce drží hitparádu Relaxádu. No a já se budu zase těšit zítra. Na vysílání ve 13 hodin. Mějte hezkou středu.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Před malou chvilinkou jsme tady se Evčou probírali počasí. Není to nic moc příznivýho, každopádně teď máme 16. a jaký to bude konkrétně, to vám řekne ve zprávách.
1: Nádražní budova v Kladně bude stát už letos a meteorologové varují před silnými bouřkami. Vítejte u odpoledních zpráv na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Budoucí výpravní budova na hlavním nádraží v Kladně bude dokončena ještě letos. Hotovo má být podle harmonogramu prací už na podzim. Původní budovu nahradí ekologická dřevostavba se zelenou střechou. Nabídne prostornou halu, kavárnu i obchodní jednotky. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup k vlakům. Rehabilitační nemocnice Beroun otevírá novou ambulanci tělovýchovného lékařství, která poskytuje diagnostickou, preventivní a posudkovou péči pro děti i pro dospělé. Ambulance se nezaměřuje pouze na vrcholové sportovce, ale je také jedním z hlavních pilířů kardiorehabilitačního programu a pohybové terapie. Obyvatelům Kralup, kteří se do sběru bioodpadu zapojili už v předchozích letech, budou biopopelnice vyváženy automaticky.
3: Do systému se nemusí každoročně přihlašovat. Loni se tak podařilo vytřídit 500 tun biologicky rozložitelného odpadu. Přidat se ale mohou i noví zájemci, stačí kontaktovat městský úřad, odbor životního prostředí. Z Kralup nad Vltavou pro Radio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Dnes zasáhnou silné bouřky a deště stejně jako předchozí den, zejména západní, severní a střední Čechy. Přes den se budou tvořit lokální bouřky, výraznější pásmo by pak mělo zasáhnout Čechy ve večerních a nočních hodinách. Srážkové úhrny mohou dosahovat až k 30 mm.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté zahájí ve čtvrtek vystoupení na švédských hrách v Ängelholmu proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se svěřenci trenéra Radima Rulíka pokusí ukončit sérii 5 porážek. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne nás ještě doprovodí většinou oblačná obloha, postupně se místy vyskytnou přehánky a zejména večer i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty nepřekročí 24 stupňů Celsia. V noci na čtvrtek počítejte s polojasnou oblohou, ustáváním srážek a teplotami kolem 10 stupňů. Zprávy končí a středečním odpolednem na Relaxu vás doprovodí můj vtipný kolega Aleš.
0: Čekal jsem nějakou takovouhle narážku, nicméně, že to je kvůli tomu
1: dočkal
0: počasí,
1: se,
0: že to je kvůli tomu počasí.
1: To přesně kvůli tomu.
0: My jsme se tady bavili právě o tom, že mají přijít bouřky a já jsem samozřejmě přišel jako největší letní frajer v kraťasek a v tričku a nemám nic, ani deštník, vůbec
1: takovej
0: nic.
1: Takovej Nick Slaughter.
0: No něco podobného, akorát mi tam chybí ten vnitřek, jako jo, v tom, a to je jedno. Každopádně chtěl jsem se zeptat úplně na něco jiného, koukáš na to světýlko, svítí pořád, no. Jak je to u vás s těma čápama?
1: U nás v Kačici máme totiž Koulův mlýn, tam je čapí hnízdo,
0: no.
1: Je na něj namířená webová kamera,
0: ano.
1: Z otevřeného mlýna.
0: Ano.
1: A měli jsme velikou snůšku letos, řekla bych, že vlastně rekordní od roku 2014, co tam ty čápy jako každý rok hnízdí.
0: Mhm.
1: A je jich tam 5 a 3 už se vylíhly, teďka aktuálně možná leze to třetí, nebo už je vylíhlý, co jsem tak koukala, než jsem šla na zprávy. A myslím si, že do večera máme jako 5 sourozenců
0: jako
1: tam.
0: Kompletně celou pětku, jo?
1: Celou pětku, no.
0: Tak
1: 5
0: to,
1: plus 2.
0: To si myslím, že by určitě zasloužilo trošku jako muziky přímo pro čápí. A já bych tady s dovolením měl něco takového hodně lidového. Co, kvapka vína,
1: kvapka
0: to nevím.
1: Vína, ale tak to zní na večer docela dobře.
0: Kvapka vína pro tebe, mandolína pro čápy a takhle jsme si jeli další zprávy. Jinak vám přeju hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

16 hodin, 10 minut, zatímco Ivča už míří k domovu, bude ochráněná před deštěm. Já teda nevím, doufám, že to nepřijde, a když, tak už opravdu až po té 8. 9. hodině, až už budu doma, jak říkám, nemám deštník, nic. A dneska tady prostě musím zůstat až do konce z jednoho prostého důvodu, protože je relaxáda, to znamená další hit paráda Relax Rádia. Už to tady tak jako rychlostí blesku všechno připravuju, pořadí máme, takže kdybyste náhodou zabrousili na naše Včka, tak hlasovat už nemusíte, protože to už se do toho pořadí stejně započítávat nebude. Mám to tady černý na bílým, po 18. hodině to rozjedeme a mám tady ještě pro vás hned jednu pozvánku na začátek, jako přece jenom je středa, středa je malej pátek.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Lehce jsme se posunuli v čase, tohle byly Vita z Teenage Dirtbag. Máme 4:15, posloucháte Radio Relax a teď si myslím, že udělám radost někomu, kdo třeba čas od času drží nějakou tu dietku, že koukne na sebe do zrcadla a řekne si, jo, něco by s tím chtělo udělat, jo. Ale pak jako 2-3 dny, 4 dny a tak dále, pak už jako ho to opouští, to odhodlání. No přátelé, nebudu to zdržovat. Dneska je Mezinárodní den proti dietám. Co z toho vyplývá, je víc než jasný. Mrkněte se večer, až polezete z koupelny, to znamená ze sprchy nebo z vany, do zrcadla a řekněte si, kašlu na to, dneska můžu slavit. Jinak, jak je to s kalendářem dneska, dozvíte se právě teď.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. května. Tento den roku 1856 se narodil Sigmund Freud. V roce 1898 spatřil světlo světa pozdější nacistický politik Konrad Henlein. Narozeniny má dnes, a to od roku 1953, britský premiér Tony Blair. O 8 let později přišel na svět jeden z nejvíc sexy herců, George Clooney. V roce 1997 se členem rock'n'rollové síně slávy stal Michael Jackson. Dnešním oslavencem je také hokejový brankář Martin Brodeur. V občance má rok 1972. 6. 5. 1824 byla zahájena pravidelná česká divadelní představení

0: osvobodila americká armáda Plzeň a den na to dosáhla povolené demarkační čáry Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. 6.5.1997 se do rock'n'rollové síně slávy dostala taky skupina Bee Gees.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x 100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: relaxu.
1: Je přesně 5:30 a 3 minuty, k tomu mám tady pro vás 2 pozvánky. Ta první se týká oslav 81. výročí osvobození republiky a konkrétně cestujeme do obce Brandýsek u Kladna. Ve čtvrtek 7. května od 15 hodin právě v Brandýsku na vodárně proběhne ona zmiňovaná oslava, program, výstava techniky, dobových reálí a taky modelů, prezentace vojenské historické techniky a výstroje, bojová ukázka a pozor, od 19 hodin vystoupí Big Beatová kapela All Right Band. Pak mám ještě 1 pozvánečku, Muzeum TG Masaryka a Královské město Rakovník vás zvou na tradiční oblíbenou akci Vysoká brána. V pátek 8. května Rakovník symbolicky opět otevře brány turistům v nové návštěvnické sezóně. Program začíná v 9:30 ve Vysoké ulici a to průvodem historických skupin městem. A pak se můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení, šermíře, kejklíře, chybět nebude ani jarmark a zábava pro děti.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ahoj, tady

Buldozer dívčích srdcí, to byl Adam Myšík, já nechci víc. Každopádně máme 3:45 a 3 minuty k tomu. Pokud jste měli dneska den takový jakoby na prd a furt hledáte něco, co by vám to jako dostalo zpátky do nebo co by vás dostalo zpátky do nálady, nebo vás aspoň trošičku jako nějak pobavilo, potěšilo a tak dále, tak měl bych pro vás tip. Mrkněte se na náš rádio i Facebook, jako vyloženě se u toho asi řechtat nebudete, ale jako má to v sobě nějaký moudro.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: No tak jo, trošku jsme to přetáhli, 2 minuty po 17. hodině.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Uděláme kratší počasí a snad to doženem. Zítra bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu prý ojediněle i bouřky, tak deštník možná sebou. Později k večeru čekáme na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20, na západě kolem 14 stupňů Celsia. Co pak si zahrajeme v té příští hoďce? Tak spoustu muziky a chybět nebude ani Ed Sheeran. Už se na něj moc těším.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Myslím si, že milovníci klubové a taneční muziky při týhletý novince Relaxády museli fakt jako jásat. A pro mě je to takový ten důkaz, že dneska už se fakt mixuje úplně všechno. Asi jste tam slyšeli od Fatals tu jejich známou muziku, ale jako, když je to předělávka, tak k tomu musí být ještě někdo. Beberexa se o to postarala a celá ta skladba se jmenuje New Religion. Uvidíme, až se mi někde dostane do Relaxády, zatím tam není. Za mě osobně, až se tam objeví v novinkách a pak se následně dostane do té desítky, jakože podle mě se tam dostane naprosto tutově, tak to bude válec. Dejte na mě, já myslím, že bude v první trojce. Jak to dopadne letos a hlavně dneska teda, letos taky, ale dneska, to se dozvíte po 18. hodině.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Kdybychom se ještě vrátili do éry CDček, tak na jakémkoliv výběru, kde by zazněly hitovky od Take That, bude i tahle ta pecka, která se jmenuje Pray. Pouštěli jsme si ji právě teď jako vzpomínku na 90. léta. A co si budeme boyband mezi boybandy. Take That, to je prostě téměř naprostá jednička. Samozřejmě najdou se i ty, kteří budou tvrdit, že to byl někdo jiný, ale každý má na to svůj názor. Já jsem se chtěl teďka pobavit, já to tady mám teďka před sebou, o úplně jiný kapele, protože včera jim vyšlo. Já jsem o nich paradoxně i včera mluvil. Včera jim vyšel single z alba, který se chystá v červenci. Já osobně jsem na něj hodně zvědavej. Samozřejmě asi tušíte, že mluvím o Stounech. Ten single, který vyšel, se jmenoval In The Stars. A jak kdybych to tušil, včera tam ještě nebyl, když jsem se díval. Teď už tam je. Kdybyste si ho pustili na streamovacích službách, tam je, jmenuje se In The Stars. Jinak když rozkliknete Stony jako Rolling Stones, tak vám to tam bude nabízet. Ale takhle, já bych vám doporučil, nepouštíte si to s videem. Ono jako to je fakt skoro už komický, přece jenom pánům není úplně 25, jako hraje jim to dobře. Co se týče zpěvu, tak s tím Stoním měli vždycky, jako obzvlášť teda Mick Jagger, měl své příznivce i odpůrce. Tohle je takový, jako že oni už tu muziku dělají fakt asi pro radost, jako nic jiného od toho nechtějí. Mrkněte se, pusťte si to, jinak to jsou klasický Stony, fakt jako rokový vypalovačky.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Po výborném Santánovi se podíváme na dálnice, konkrétně na D1 a potom na D5. D1 na 19. kilometru, trasa Praha-Říkovice, stojí porouchané vozidlo na krajnici, ale zasahuje do levého jízdního pruhu, takže pozor, kdybyste náhodou projížděli okolo, by vás to nepřekvapilo. A D5, tady nemám teda úplně nejbližší informace, ale na 20. kilometru, je to na trase Praha-Rozvadov, taky stojí porouchané vozidlo, je to překážka na vozovce, víc podrobností nemám, snad jenom průjezd se zvýšenou opatrností. Tak na to dbejte, kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Rádio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Na relaxu 10 minut do 18. hodiny Mabel a Overthinking. Před chvilinkou jsem byl venku na terase, tak nějak jako lehce jsem cítil déšť ve vzduchu a hodně se modlím, aby do té 19. než skončíme z relaxáru, aby se něco nespustilo, protože nemám ani deštník a jsem tady v kraťasech, to musí být hrozný. Tak, ale ještě se můžete podívat naposledy na relaxáru, jak dopadla minule, protože za chvilinku rozjedeme to dnešní vydání, který je relativně překvapivý, protože na prvních třech místech jsou jenom dvě skladby, které už tam jako byly v té první trojce. Víc prohlašovat nebudu a máme pro vás jako vždycky 4 novinky, to kdyby to náhodou některý tý skladbě nevyšlo a bylo tady víc jak 5 týdnů.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: trubka nakonec dovedla nás k 18. hodině, je tady středeční večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: S velkými obavami se koukám na oblohu, protože mám pocit, že trošku sprchne už dneska na večer. Jinak zítra bude většinou oblačno, nejprve jenom výjimečně přehánky, během dne od západu ojediněle i bouřky, tak bacha na to. Později večer čekáme na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě Čech kolem 14. Mimochodem napadlo mě, kdy jste naposled měli pláštěnku?
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1.
0: A jdeme na toho, máme tady další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Relax Rádia. Tahle ta dnešní má číslo 1559. Už se těším na tu příští, až tam bude ta 60. Dneska uslyšíte 10 skladeb z klasického žebříčku, to je jasný. To jste se už mohli i podívat na www.radio-relax.cz a k tomu máme 4 novinky. Koukal jsem, jestli některá z novinek z minula se chytla v tom dnešním pořadí. Jo, 2 tady máme a paradoxně, možná právě proto, jsou obě český. Takže za chvíli uslyšíte, kdože se dostal z minula do 10. Jdeme na to, protože před námi je samozřejmě nejprve rekapitulace, jak to dopadlo minule.
2: Relaxáda.

0: to je vlastně minule třetí místo, takže to vypadá, že asi se v té první trojce někde udrží. Na dvojce tam byl Charlie Puth a spolu s ním Hikaru Utada. Skladba, která se jmenuje Houma, je strašně klidná. A jeden speciální rituál byl na prvním místě, to znamená Adonis a Emma Drobná. Nicméně měli jsme tu i skladby, které se jaksi jako nechytly, to znamená, že dneska je 100% neuslyšíte. Pojďme se tady podívat, který to byly. Mě docela mrzí, protože Shaggyho mám rád, už jenom kvůli tomu hlasu, ale co se dá dělat? Looking Lovely se do té desítky dnešní určitě nedostala. Band Camino. Skladba s názvem Holly, to je taková fakt jako tuctovka, to mě nějak jako moc nepřekvapilo, bych pravdu řekl. Tak, ale jedeme dál. Před námi je 10. a 9. místo, to znamená, už jsem se lekl, že jsem si to ani pořádně nepřipravil. 10. místo, tam je česká skupina Poetika, kterou já osobně mám docela dost rád. Její novinka se jmenuje Blízko a prý jí doprovází, přiznám se upřímně, nebudu si vymýšlet, klip, který se natáčel v Praze. Ono to asi vyšlo docela levno, takže v pohodě. Poetika se chytla, je na 10. místě, to znamená nastartováno na to, aby šplhala směrem vejš, určitě má. No a na devítce jsou berlínští Fastboy, který se vrací s novou muzikou a oni mají takový heslo, drží se toho, že život přes všechny ty překážky, které je, tak je prostě krásný a já jim věřím.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Musím teda uznat, že kdybych se dostal v Berlíně někde na nějakou party, a jedno jestli pouličně nebo někam do klubu, kde by hráli právě Fastboy, šel bych rád, protože ta jejich muzika je fakt taková radostná, člověk z toho má docela dobrý pocit. Myslím si, že třeba měl bych z toho daleko lepší pocit, nežli z první novinky, kterou tady dneska mám. Přiznám se, trošičku jsem z toho byl takový jako rozpačitej. Když bych vám řekl jméno Amala Zandil Dlamini, docela by mě zajímalo, kdo z vás by si uvědomil, že to je 24-letá reperka, ona je to teda i producentka, to je hodně úspěšná, teda musím taky říct, která je původem z Los Angeles, jak zpívá Franta Rinko Čech, a říká si Do Jacket. Ten její styl muziky mě trošičku obchází, nicméně nebrání to tomu, aby dneska měla první novinku, která se jmenuje Jealous Type, a jsem docela zvědavej, jak si povede, protože, jak říká, můj šálek kávy to není, ale sleduju postupem doby, že to, co se až tak úplně nelíbí mně, tak relativně má dost velkou skupinu koncových posluchačů, který ty body a který ty hlasy posílají. Takže hlasovat můžete na www.radio-relax.cz, je to jenom na vás, protože kdyby bylo po mým, tak dál nejde. Ale k tomu dáme hned i další místo, to znamená v pořadí 8. Tam je Slavíček, to zní tak moc jako hezky česky, zpívá o hezkým ránu, i když máme v podstatě už jakoby večer, tak tyhle ty písničkářské aktivity nejsou vůbec od věci. Hezký ráno je vlastně jeho čtvrtým singlem v roce 2026, tak budeme držet pěstě, ať se vyšplhá ještě výše, protože je na 8. místě a je to vlastně druhá novinka, která se dostala do dnešní desítky a je paradoxně nejvejš.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Relaxáda. Relax Radio. 8. místo.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Myslím si, že na ráno nemůže být optimističtější skladba než je Slavíček a Hezký ráno. Určitě bych mu dal nějaký hlásek a posunul ho směrem nahoru, by nám náhodou z té desítky nevypad, protože mám rád, když je to takový trošku vyvážený a kromě té nálože zahraničních skladeb je tam i něco českého a tohle to má jako celkem velkou šanci se dostat směrem nahoru. Tak, ale teď pojďme zase dál, protože před námi je druhá novinka. Tady jsem byl trošičku v rozpacích už z toho důvodu, že jsem nemohl vůbec na Mika nic najít. Zpěvák, který se jmenuje Miko, takový černovlasý simpoš, díval jsem se na nějaký jeho rozhovory a tak dále, je hodně vysmátej, v podstatě označuje svoji muziku jako pop rock, což tak jako dalo by se říct, že jo. Je to hezounek, takže Uholek bude mít jako asi velký úspěch, doporučuji najít si nějaký jeho videoklip. A novinka, se kterou přichází sem do Relaxády, se jmenuje Dream Boy. Uvidíme, jak si povede do příštího vydání, jsem na to docela zvědavej. Myslím si, že jako našlápnu to bude mít. No a hned potom tady budu mít jedno britské trio, se jmenuje Flow, přichází s novým singlem, ten single se jmenuje Leak It. Koukal jsem se na... Takhle, nejdřív jsem si přečet, že to video k tomu, to znamená ten klip, je z fiktivního wellness pobytu, tak jsem si říkal, ty brďo, to jsem docela zvědavý, jak to tam bude vypadat, jako jo, takhle, nebylo to nic moc, ale musím teda uznat, že holky jsou to hezký, zpívají docela slušně, takže jak říkám, já to vždycky nechávám otevřený, je to na vás, děvčata.
1: Novinka Relaxády.

0: Když se postaví tři holky vedle sebe, teda stále ještě mluvím o trojice Flow, a dají dohromady skladbu Liquid, tak vám musím říct, že když tam tančí a oni, že to umějí se dobře hejbat, tak to vypadá moc hezky. Možná, že už i za to bych jim ten bodík a hlas poslal na www.radio-relax.cz, ale jak říkám, je to na vás. Máme za sebou dvě novinky, nějaký ty hity a jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Na to 6. se fakt jako hodně těším, protože to je seskupení hvězd, by se dalo přímo říct. Afrojack, Sia a David Guetta, no tak jako když se spojí tyhle ty tři, tak je to v podstatě záruka popového úspěchu, co si budeme povídat. Mimochodem, vzpomenete si ještě na jeden megahit, jmenoval se Titanium, je to teda nějaký pátek z roku 2011, ten nazbíral miliardy streamů a dostal jako desítky platinových ocenění a možná, že něco podobného doufají i s tímhle. Každopádně, skladba má za sebou velkou premču na festivalu Ultra Miami, kde se jako mezi fanouškama to prostě to mělo obrovský ohlas. No tak proč ne, uslyšíte za chviličku a hned v zápětí si dáme 5. místo. Tam jsem jako hodně čekal, co to udělá. Docela jste mě překvapili, že jste ji posunuli druhý týden už na 5. místo ze 7. z minula. Ale Lady Gaga, Ďábel nosí Pradu, první díl, to asi vidělo spoustu lidí. Teď byla jenom otázka času, kdy se objeví dvojka. Já se přiznám, že mě tam trošičku jako rozhodilo to, že k té jedničce tam jako většinu muziky udělala Madonna. Já mám pro Madonnu prostě slabost, myslím, že to bylo Vogue nebo něco takového, co tam znělo jakoby tím prvním dílem. Tady v té dvojce tato skladba od Lady Gaga mi jako až tak úplně nesedne, ale já myslím, že film to pak dotáhne. Myslím, že tady je asi hodně důležitý vidět souběžně s tím ten film. Takže doporučuji, běžte se podívat na Ďábel nosí Pradu 2 a tam uslyšíte vlastně dneska 5. místo Lady Gaga Runway.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: No, tedy jsem to tak poslouchal, tak už mi to tak hrozný nepřišlo, to se přiznám, ale fakt je ten, že já jsem ještě neviděl tu dvojku, Ďábel nosí Pradu, a až to jako zakomponuju do toho filmu, tak třeba to v tom vyjde úplně jinak. Každopádně doporučuji, víte, do čeho jdete, alespoň hudebně. Tak jedeme dál, protože před námi je další novinka, tu má na svědomí německý zpěvák, já se vždycky zarazím, protože si pamatuju, že kdysi on dávno v nějakém rozhovoru říkal, že není... Protože se píše Michael, že není ani, že není ani Michael, ani Michel, a já nevím, kde si, co si jako oslovuju při těch rozhovorech, ale že on je Michael. Michael Schulte. Je to Němec, ta novinka se jmenuje Lovesick. On vlastně je to taková podsta slunci, naději, rodině a hlavně prý velkým emocím. On vlastně připravil nový album, to album se jmenuje Beautiful Reasons, a je to prý takový jako, že dokonalý přivítání jara. Mně se docela líbilo, protože on o té desce řekl, že je to hodně osobní a věnoval jí svojí ženě a dvěma dětem a tak dále a tak dále. No prostě je to takový, on ví, jak to udělat, aby se to chytlo, co si budeme povídat. Jestli se to chytne u nás v parádě, to se uvidí, protože to je třetí novinka. Pak jedeme hned na další místo, v pořadí čtvrtý, Somber, Potential, skladba. Mimochodem, to jsem si fakt musel minule najít, jako nějaký videoklip a vůbec rozhovor a tak dále. Ten rozhovor byl hodně ujetej, co si budeme povídat. Jako je to fenomén a rockstar současný generace, jo, a je to tam i vidět. On i ten rozhovor probíhal tak jako živelně. Ta muzika není úplně špatná, ale nechám to na vás. Já to nehodnotím, protože to je prostě úplně jiná věková kategorie.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Skladba, která pro mě jako zůstane trošičku záhadou, protože, ale je to asi tím, že ten rozdíl věkový je asi relativně větší. Somber je fakt jako pro hodně mladý a on ukazuje, že je takový ten, jak to říct, no prostě takový rebel. Jo, to je to správný slovo. Potential je muzika, která je aktuálně na 4. místě, postup z minula z 5. místa. Jsem docela zvědavý, jestli to dotáhne, protože tady druhý týden, takže tutově se dostane do první trojky. Teď bude jenom otázkou, kam až to dotáhne, jestli až nahoru, anebo jestli se někdy bude plácat třetí, druhý místo. Nechme se překvapit. Teďka máme před sebou 4. novinku, Kid Leroy, skladba s názvem Pieces. Mimochodem, mně se tady na tom chlápkovi líbí to, že on jako nedělá jenom jako muziku. On asi je dobrý kšeftman, ale třeba společnost PlayStation si ho vybrala pro virální kampaň a to je dneska v podstatě výhra. Jestliže si vás někdo zvolí pro virální kampaň, tak v podstatě máte vyděláno. Tam použila jednu jeho skladbu, ta skladba se jmenovala Girls a použila ji na upoutávku na film. Takže vlastně, jak se to říká, tři jednou ranou. Jo? On je to muzikant, vypadá dobře, vybralo PlayStation, udělali z něj virální kampaň a ještě teda upoutávka na film, tak jako já myslím, že už jako není co lepšího. Takže Kid Leroy a 4. novinka, nechme se překvapit, jak si povede v tom příštím vydání, jestli se dostane do té desítky, anebo ne. Každopádně o tom rozhodnete i vy na www.radio-relax.cz. Tak a jdeme rychle dál, protože už jdeme na stupně vítězů, koukám, jak jsem na tom s časem blbě, jako vždycky, takže tam se objevují, nebo objevují, oni tam šplhají už 4. týden. BTS se skladbou Swim, oni vydali další album, na tom je 14 písniček, mimo jiné i tenhle ten single Swim, tvrdí o něm, že se stal hymnou pro fanoušky na celém světě, jako pro mě to až taková úplně hymna není, když bych se nad tím měl pozastavit, tak od BTS, ačkoliv to není úplně muzika, kterou bych poslouchal každou hodinu, tak mám rád i jiný věci a řekl bych, že jsou pro mě daleko oblíbenější, ale Swim je prostě Swim, není to špatný a líbí se mi hlavně ten videoklip, ten jako s tou plachetnicí, to je bomba. Jinak to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct, jo? Protože to je třetí místo, pak už půjdeme směrem nahoru, bude tam nějaká rekapitulačka, takže jak říkám, na hlasování to všechno závisí, takže www.radio-relax.cz.
1: Novinka Relaxády.

Muzika to není špatná. BTS, Swim a co si budeme povídat, když navíc zpívají takovýhle hezouni, jako jsou BTS. A ještě mají k tomu docela dobrý videoklip udělaný. Já si myslím, že tam je velký potenciál, aby se v tom posledním kole, co tady budou, dostali ještě jako trošku vejš. Zatím jsou třetí, bude záležet na vás. Paradoxně jsem si tak uvědomil, když jsem to poslouchal, její skladba se jmenuje Swim a na druhém místě je aktuálně tedy Swims, což je samozřejmě interpret, to je jasný, a on vlastně touhletou skladbou prej otevírá novou kapitolu své kariéry. Já si myslím, že už jsem to jednou říkal a mě vůbec teda nevadilo, když by dojížděl ještě tu starou, protože ta byla podle mě hodně úspěšná, mně se dost i líbila. Tenhle ten single, který vydal vlastně teďka nově, se jmenuje Mr. Know It All a já bych se ještě vrátil k tomu loňskému megahitu, to si možná vzpomenete někdo, Lose Control, je to vlastně historický rekordman v žebříčku Billboard Hot 100, strávil tam neuvěřitelných 112 týdnů, jo, na streamovacích platformách, to znamená, to je teďka jediný měřítko podle toho, jak se poslouchá, jak se prodává a tak dále, tak na těch platformách už prej překonal hranici 5 miliard přehrání. To si ani nedokážu představit. Každopádně je to druhé místo. Koukám, jak ho ještě dlouho uslyšíme. No tak jako má ještě šanci do dalších kol, tak kdo ví, třeba bude příště první. Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: je to tady, máme za sebou druhé místo, to znamená před námi už jenom taková čekačka na místo první, na ten naprostý vrchol dnešního žebříčku a předtím rekapitulace. Rekapitulují se zvlášť novinky a pak celý to pořadí, abyste si třeba tak jako ještě uvědomili a řekli si, jo, tak týhle bychom mohli dát, nebo tomuhle bychom mohli dát hlas, tenhle ten ne, to se nám nelíbí a tak dále. Říkám to proto, že vlastně Relaxáda je hitparáda, kterou skládáte vy. To znamená, vy tam pošlete hlasy přes naše stránky www.radio-relax.cz. My to nějakým způsobem dáme dohromady, spočítáme to a příští týden ve středu tady bude, pozor, to musím říct, téměř jubilejní vydání, protože dneska máme 1559, to znamená, jestli se nepletu, 1560 máme příště, tak ať to máme hezky zaokrouhlený a doufám, že tam bude vašich hlasů víc než dost. Jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Doja Cat, Jill's Time, jako takhle, záleží na vás, já k tomu víc říkat nebudu, je to zvláštní novinka, doufám, že se chytne. Miko, to je takový rebel číslo dvě, co si budem povídat, Dream Boy je skladba, on teda tvrdí, že dělá takový jakože pop rock, tak je to na vás, jestli ho oceníte a pošlete ho do té desítky, anebo ne. Tohle je taková německá jistota. Michael Schulte, Lovesick, třetí novinka v dnešním vydání. A jdeme na tu poslední, to znamená čtvrtou. Styl muziky, který v současné době dost letí. Kid Leroy a Pieces.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
3: Už nehledám to místo, kde všechno má.
0: Posunuli jsme se do toho základního žebříčku desetimístného, kde je na desátém místě trošku české muziky, Poetika, který já hodně držím pěstičky a skladba s názvem Blízko. Na devíce Fastboy. Pokud byste vyrazili do Berlína, pouvažujte tam nad nějakou taneční party, Fastboy tam určitě budou hrát, protože oni jsou tam odtamtať. Slavíček, to je druhá česká novinka, která se chytla.
4: Udělám si hezký den, plný maličkostí, sladší džej, ale před ním se pospím, nejsem naj, popí, to je rozdíl, dospívám a vidím.
0: Písnička, která se hodí spíš na ráno, ale poslouchat se dá i v relaxádě, takže žádný problém. Navíc já z ní mám takový jako hodně dobrý pocit. Flow, Leak It. Aktuálně sedmé místo, ze kterého se dostaneme hned na šestku. Mimochodem, minule byli devátí, takže jako, nebo deváté dámy, takže jako si polepšili. Furt čekám, že se dostanou někam směrem vejš, protože to je hvězdná kombinace, by se dalo říct. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, minule osmí, dneska šestí. No, nechme se překvapit do příště. Ďábel nosí Pradu, díl číslo dvě, nebo v pořadí druhý díl. Už jsem se k tomu vyjadřoval, mně se ten díl s Madonou líbil víc, myslím tím hudebně, ale možná je to tím, že jsem tenhle ten druhý díl ještě neviděl. Možná, že je to tam tak dobře zasazený, že mě to chytne. Až to uvidím. Na čtvrtém místě taky postup z minula z pátého místa Samba, jak už jsem říkal, to je takový kudrnatý rebel, skladba s názvem Potential, jako myslím si, že mladá generace má svůj idol. BTS a klasika, která se drží už čtvrtý týden, písnička s názvem Swim a uvidíme, jestli se dostane nahoru a nebo ne. Protože bude mít těžkého soupeře. Teddy Swims, Mr. Know It All, je tady třetí týden, to znamená ještě před sebou má, jak říkám, cestu otevřenou a dlouhou. Uvidíme, jak se mu bude dařit. www.radio-relax.cz rozhodnout můžete vy. No a teď první místo. Kdo myslíte, že tam je? Fetty Wap, Right Back to You.
1: Relaxáda.
2: Relaxáda.
1: 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
1: Ještě si srovnáme přesný čas, ukazuje 19. hodinu.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Tak jak na tom bude počasí zítra? Většinou oblačno, to znamená takový ty pařáčky odpolední už máme asi za sebou. Nejprve výjimečně přehánky, potom od západu můžou se objevit i bouřky. K večeru by se mělo počasí lepšit, to znamená ubývat srážek a dokonce i oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, jako taky to jde. A co se muziky týče, přátelé, tak je to víc než jasný. Já jsem zvolil a volil jsem teda jako celkem dost dlouho, ale Erasure, o tom žádná prostě není.

Tak přesně tohle uslyšíte mezi 19. a 20. hodinou, rozhodně to nebude jediný, co budete poslouchat na Relaxu. Já vám popřeju hezký večer, nezapomeňte hlasovat na www.radio-relax.cz.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. května. Tento den roku 1795 se narodil Gerhard Röntgen, později také významní hudební skladatelé, roku 1833 Johannes Brahms a 7 let na to Petr Iljič Čajkovský. Psal se rok 1919, když tento den přišla na svět první dáma Argentiny a herečka Evita Perón. V roce 1966 se písnička skupiny Mamas and Papas Mandy Mandy dostala na vrchol americké singlové hitparády. Jiná muzika letěla 7. května 1824. Byla to 9. symfonie Ludvika van Beethovena. Měla totiž premiéru ve Vídni. 7. květnový den spatřila světlo světa herečka Tereza Brodská. O rok mladší je zpívák Eagle Eye Sherry a bulharská tenistka Manuela Malejeva. Roku 1945 v Praze probíhaly těžké boje, docházelo k bombardování některých městských částí a k terorizování obyvatelstva. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.